0: Potřebuješ novou dřevinu, pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krok?

0: Centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech hlídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi. A teď se koukneme do našeho regionu.
10: O nadcházejícím prodlouženém víkendu nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusy XC. Omezení potrvá od soboty až do svátečního pondělí do ukončení večerního provozu. Bude většinou jasno, polojasno, po ránu teploty kolem 8 stupňů. Čeká nás proměnlivý den, přechodně zataženo v odpoledních hodinách 16 až 18 stupňů a slabý severozápadní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné páteční ráno, chvíli po šesté, s vámi Michal a Jasmin, hezké ráno.
2: Krásný ráno a že vy neuhádnete, kde se právě teďka nacházíme.
1: No, dnešní ráno je výjimečné na několika frontách. My vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a vlastně i my bychom byli moc rádi, kdybychom věděli, kde jsme. Venku je tma a nevíme vůbec, kam jedeme teďka.
2: Já bych byla moc ráda, kdybyste hlavně Michala v tuhle chvíli viděli, protože on se do toho auta skoro nevejde kvůli svojí výšce a tak jede celou dobu pozadu, takže to je naprosto fantastické.
1: Jako musím říct, že když se jede po rovině, je to v pohodě, v zatáčkách je to trošku horší. Trošku to drnca, ale jinak to je, já si připadám, když jedeme vlakem, člověče, je to teda o dost pohodlnější. Nicméně, proč vysíláme z auta? Protože právě teď někomu z vás vezeme 50 tisíc korun a to v soutěži, kdo pak to zvoní. Už jsme na cestě půl hodiny, to je jediná věc, kterou můžeme prozradit. Kam jedeme, to vám říct nemůžeme.
2: V 7:10 budeme zvonit, tak buďte u toho a buďte s náma u vysílání z auta.
1: Tak pojďme na to, pojďme na muziku, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: páteční ráno, tohle je snídaní šampionu, chvíli po šesté, Michal Jasmin s vámi. A dnešní snídaně připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, je něčí výjimečná, protože my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a já nevěřím, Jasmin, že se to opravdu děje.
1: Taky tomu pořád nemůžu uvěřit, je to fantastický pocit a vezeme někomu z vás 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun, to je soutěž, kdo pak to zvoní. Nicméně musíme taky říct, jak to tady v autě vypadá, kdo tady s náma je, náš šéf Michal Merenda. Míša, ahoj. Taky naše sociální manažerka Alenka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A Míšo, jaká je práce taxikáře vepředu, co? Ne, oni ty taxikáři mají super práci v tom, že dělají sami na sebe, že nemusí nikoho poslouchat. Míšo, prosím tě, pak doprava, jo?
1: Ale jak jsme říkali, vezeme jednomu z vás 50 tisíc korun a mě by zajímalo, co byste s takovou částkou udělali, co bys udělal ty, Míšo?
0: Potřebuju něco na auto. Mm-hmm. Hnedka bych věděl co, ale určitě vy máte spoustu nápadů, co byste s těmahle penězma udělali. A protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste. A kdybychom vám teďka dali 50 tisíc korun v keši, tak co byste s těma penězma udělali?
1: Číslo k nám 777, tak pojďte na to.
0: A teď další muzika, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Michal a Jasmin. Připomínáme, že vám vysíláme z jedoucího auta, což je naprostá premiéra. Zatím všechno funguje, jsme moc rádi. A vy taky fungujete, vy nám píšete spoustu zpráv. Je tady minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, co byste udělali s 50 tisíci korunami, kdyby jsme je čistě teoreticky dovezli právě k vám, kam je teďka vezeme někomu z vás.
1: Těch zpráv přišlo opravdu spoustu, tak pojďme rovnou na to. Jana Praha, já bych okamžitě koupila dovolenou někam do tepla, hlavně pryč.
0: Petr Kladno, neřekl bych to ženě a pak bych měl tak 3 dny na to vymyslet, co s tím.
1: Lucka Brno, vzala by děti k moři a už jim to slibuje prej asi 3 roky.
0: Martin Plzeň, půlku bych dal na spořák a druhou půlku bych rozfofroval.
1: Verča Praha, udělala by si konečně řidičák, její 32 a už to údajně začíná být trapný všude jezdit tramvají.
0: Tomáš Liberec, koupil by nový kolo.
1: Monika Beroun, vzala by mamku na wellness.
0: David Praha, šel bych na nákup a nekoukal bych na ceny.
1: Katka Mělník, koupila by si kabelku, po který už rok koukám a neřekla to příteli.
0: Marek Praha, koupil bych zásnubní prsten. Hezký, tady bude svatba.
1: Nikola Praha, já bych si pořídila psa a pak potřebovala vyhrát ještě jednou kvůli veterině.
0: Ondra Kolín, koupil bych si PlayStation a zbytek dal přítelkyni.
1: Tereza Příbram, letěla by s holkama někam na prodloužený víkend bez dětí a bez chlapů.
0: A už je možná konec.
1: Už je možná konec.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy. Těch zpráv přišlo spoustu. Nicméně jeden z vás, kdo je registrovaný do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz, bude dneska přemýšlet, co s těmi 50 tisíci korunami udělá. Vysíláme vám z auta, jsme stále na cestě, je stále tma, stále nevíme, kde jsme, náš řidič nám to neřekl. Takže v 7:10 budeme zvonit možná právě u vás. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů. Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hitradio.

0: na cestě, tak můžeme říct, jak to na těch silnicích vypadá. Nesněží, neprší tady, kde jsme, provoz takový střední tady, kde jsme, takže to je doprava od nás.
1: Už se rozednívá, takže konečně je i hezky vidět. I my tady v autě na sebe vidíme konečně trošku líp. Nicméně, Míšo, já jsem se tě chtěla zeptat a i Míši našeho šéfise, jestli by šlo. Já vím, že jsme teprve jako vyjeli, ale...
0: Nechceš šurat, že?
1: No, chci.
0: Aha. Ale takhle, já mám vypozorovaný, možná to máte podobně vy chlapi, že když vám žena řekne, že potřebuje na malou, takže má dojezd ještě 57 kilometrů, jo, takže Jasmin až na místě. Tak jak to vypadá aktuálně na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě po dopravě se můžete těšit na další skvělý hity. Hezké ráno z auta.
2: Hit Radio Nord Music. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
18: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
17: Vážně?
18: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy, too comfortable to take off.
19: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
20: Tomas Arsov v Tetě?
19: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
20: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
19: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
21: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
22: www.projektantbudoucnosti.cz.
23: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
24: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
25: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
24: Zoo Zoopark Zelčín.

0: kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na trase z Písku na Tábor. Máme informaci, že je u Oltyně na silnici rozlitý olej. Už by tam měli být hasiči. No a pozor si dávejte taky na trase Karlovy Vary Liberec. Stejné problémy jsou v úrovni Dalovic, kde to taky může nepříjemně klouzat.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Huntrix Golden, tohle je páteční snídaně šampionů, krásné ráno, stále vám vysíláme z auta, stále jedeme, jsme tady my, Michal a Jasmin.
1: Já se zeptám našeho šéfa a taky řidiče, stíháme, jedeme na čas?
2: Jedeme na čas.
1: Tak to můžeme zastavit na to čurání,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, prosím tě, ale Míšo, řiď jako řiď a ne řiď jako řiď. Tak pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Je 7:30, hezké ráno, při letošním letním sčítání v rámci akce Motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítání v předchozích letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní sčítání podobný rozdíl proti minulým rokům neukázalo. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout za 3 miliardy zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. No a gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Komise o tom informovala ve svém komuniké. No, brankář už si asi nezachytá.
0: Já doufám, že ty peníze, které teďka vezeme, nebudou brát naši posluchači jako úplatek vlastně teda, jako v tomhle případě. 50 tisíc korun vezeme někomu z vás, někomu, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz. Jsme na cestě a už se rozednívá a vlastně si říkám, že dost možná nás někdo ladí tady z těch okolí řidičů, ale vůbec neví, že tady jedeme v tom velkém černém autě, že to jsme právě my.
1: Tak 70 zvoníme.
0: Tak hezké ráno, tady jsou vodopády.

0: s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Krásné páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, dneska naprosto unikátní záležitost, vysíláme vám z jedoucího auta, jak bylo řečeno, vezeme vám 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní, už v 7 hodin a 10 minut zazvoníme u někoho z vás a předáme vám 50 000, v případě, že dorazíte do jedné minuty, nicméně, jak to vypadá tady u nás v autě, jsem tady já, je tady Jasmin, je tady náš šéf, je tady naše sociální manažerka a Jasmin tady pořád něco loví, prosím tě, co tady lovíš?
2: No šéf řídí jako drak a vždycky, když je nějaká zatáčka, tak já tady něco ztratím. A aktuálně jsem ztratila mobil, který mi někam zapadl a ráda bych ho našla. Lítají tady propisky, všechno tady lítá.
1: Je teda pravda, asi se v tom poznáte vy všichni, komu někdy něco spadlo mezi sedačku a středový tunel. Je to taková černá díra, že jakmile tahle díra něco schvátí, tak už nenavrátí. Jo? Takže Jasmin, myslím si, že si právě přišla o mobilní telefon.
2: No, doufejme, že ne, každopádně na vás se v 70 strašně moc těšíme.
1: Tak už za necelou půl hodinku zvoníme, za malou chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to v pátek ráno frčí a samozřejmě další muzika. Tak hezké ráno, šampioni.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
0: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech. Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
14: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
15: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká na trase z Mladé Boleslavy do Nymburka. Dávejte si tam pozor před Vlkavou, kde se pohybují stavbaři. Místem s opatrností projedete. No a zdržení je taky na dálnici D11 mezi kilometry 53 a 62 v obou směrech.
18: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
19: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je páteční Hitrádio snídaně šampionů, 6.52, krásné ráno. Tady se děje naprosto unikátní věc, vysíláme vám z jedoucího auta, on the road again, protože je tady grand finále soutěže o 50 tisíc korun a už za necelých 20 minut jeden z vás bude mít pátek bohatší o 50 tisíc. My teda teďka nejedeme, protože Jasmin si musela odskočit, tak stojíme, ale už se vrací, Jasmíno, držím ti flek, už se vrací, jaký to bylo?
1: No, děkuji za vtání, takový normální.
0: Jinak, když jste teďka na cestách, tak vidíte, jak se krásně rozednívá. Já z toho mám normálně pocit, jako když se jede do Chorvatska, jedeš teďka celou tu noc, hlavně teda řidiči mi dají zapravdu, jo, a teďka už jako ti padají oči třeba ve tři ráno, najednou se rozednívá a už si říkáš, moře, už tam budu, moře, to je přesně ten vibe teďka, co se tady děje, tak takhle to u nás vypadá.
1: A už tam budeme i my opravdu, akorát tady jako řešíme, co se stane, kdyby nám těch 70 nikdo neotevřel, tak si říkám, že teď to můžeme obět ještě někam jinam případně a prostě my vám chceme dneska dát ty peníze.
0: A hlavně nebudete mít 30 vteřin limit na to nám otevřít, ale celou jednu minutu, tak už za necelých 20 minut budeme v éteru Hitrádia zvonit a vaším úkolem bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou nestojíme my dva s 50 tisíci korunami. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočím ve Valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Hey, we are Imagine Dragons.
7: Hey, I'm Lady Gaga.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. A teď se podíváme do našeho regionu.
11: Pondělní festival Poznej Vltavu představí Vltavu jako řeku, která Prahu propojuje nejen geograficky, ale také kulturně nebo společensky. Probíhat bude od Podbaby až ke Žlutým lázním a novému Dvoreckému mostu. Čekají nás komentované prohlídky, workshopy nebo sportovní aktivity a také možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst a technických objektů spojených s Vltavou. Většinou polojasné ráno, teploty kolem 8 stupňů, v průběhu dne přechodně zatažená obloha, na večer opět ubývání mraků. 16 až 18 stupňů maxima. Z Prahy Lucia Daňková.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ranko.
15: Krásný pátek všem.
13: Snídaně šampionů.
14: Je chvíli po 7 hodině, Michal a Jasmin s vámi, přejeme hezké ráno, no a za malou chvíli to vypukne, blíží se grand finále.
15: V 7.10 budeme zvonit a dovezeme jednomu z vás 50 tisíc korun, tak kdo jste registrovaný, připravte se prosím vás.
14: No a pro vás, kdo jste nás naladil až teď, připomínáme, že vám vysíláme dnes z cest, celá snídaně šampionů je vysílána z auta. My už jsme na místě, my už jsme někde v České republice na místě a čekáme, až v 7 hodin 10 minut u nás v éteru zazvoní zvonek a vy se půjdete podívat ven, jestli náhodou stojíme před vaším domem, protože pro vás máme 50 tisíc korun. Tak zůstaňte u rádia.
13: Hit Radio Nord Music.

0: Fakt to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a my jsme někde v České republice proto, abychom někomu z vás, kdo jste registrovaní na webu Hitrádio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, předali 50 000 korun. Protože je přesně 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože! Pane bože! Tak to bylo rychlejší, než jsme čekali. 50 000 korun. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa?
2: Já to nechlo, štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Rok a půl, puberťák. Vy jste nám měli takovou radost.
1: Emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký.
1: 50 000 korun, paní Šárka. Tak moc gratulujeme. Řekněte nám, jak dlouho jste registrovaná do soutěže? Týden a vyšlo to.
2: No, vyšlo. Já tomu nevěřila.
1: No a my jsme tady už asi 10-15 minut. Vy jste viděla, že tady jsme?
2: Já jsem vám vykonala, když jsem pouštěla psa a stála jsem, viděla jsem nějaký šedivý auto, ale to jste nebyli, ne?
1: No my jsme schválně nepopsali.
3: Tak to jste. Jsme se mysleli, že bude tady.
1: No. Tak paní Šárko, pojďte se podívat tam na kameru. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
2: 10 × 5.
1: 50 000 korun, tak moc gratulujeme. A vám všem, kdo jste nás poslouchali, tak, nebo kdo jste se zapojili do soutěže, tak moc děkujeme.
4: My budeme rádi, když s náma Šárka ještě zůstane do dalšího vstupu. Jo, ještě probereme něco.
1: My domluvíme ten víkend společně, jo? Můžeme jít?
2: Jo, klidně.
1: Na kávičku půjdeme, no tak jo. Tak přepojeme zpátky do studia, za malou chvíli se ještě uslyšíme a Šárku ještě jednou moc gratulujeme.

0: úplný velký wow. Já tomu nevěřím, já jsem nikdy nic tak nevyhrála.
1: No vy jste tady mezi řečí mimo vstup říkala, že vás ani nenapadlo se přihlásit původně. Tak
0: původně
1: jak,
0: ne.
1: Jak to vzniklo nakonec?
0: No jsme takhle večer koukali na telku a jsem si vzpomněla, že tady probíhá nějaká soutěž na rádiu a říkám si, tak já se na to kouknu a koukla jsem na webovky a udělala jsem to.
1: Kdybyste si měla pořídit za ty penízky krásný, za těch 50 tisíc korun, nějaký tři věci, s tím, že jedna by mohla být nějaká praktická, druhá třeba pro vás přímo a třetí pro rodinu, tak co by to bylo?
0: Ty brďo, tak praktická Krav Maga, teď budu platit Krav Magu pro malýho, pro sebe. Já nic nepotřebuji, lidi. Já mám úplně všechno, já jsem spokojená. Yeah. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána. Mm-hmm.
2: Takhle ono to přijde, ty nápady, co si za to koupit určitě během dopoledne. Zeptám se, jedete do práce ještě, anebo na to dneska už je
0: tak. No jako mohla bych zavolat, že tam dneska nepřijdu.
2: Protože
0: ale...
2: vemte si, že jo, dneska, když si vezmete volno, tak sobota, neděle, pondělí, státní svátek. Ježišmarja, z 50 ta co.
0: Úžasný, úžasný, úžasný. Jako popřemýšlím o tom, zkusím to do práce zavolat, co mi na to řeknou, ale asi je v tom nenechám.
2: A možná nás v práci poslouchají, tak jestli nás posloucháte u Šárky v práci, protože nás žírováte v práci Šárku, dneska
0: možná nepřijde.
2: Dneska ani možná v úterý pak už to
1: tak ještě jednou moc gratulujeme, bylo to krásný.
0: Bylo to nádherný, to je úplně úžasný, já vám moc děkuju, jste zlatí, děkuju.
2: Nemáte zač, tak jsme rádi, že peníze byly předány, my vracíme slovo zpátky do studia a my teďka vlastně, my jsme vysílali celou cestu sem z auta a my teďka celou cestu budeme vysílat zase po cestě zpátky až do 9. Tak děkujeme, že posloucháte a snídaně šampionu vám přeje krásné páteční ráno.
3: Hit Radio Nerd Music, začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
4: Okim.cz.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
11: A Krhut se přidává, hoj.
10: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
11: Přeježděný vztah 3.11.
10: Lístky najdete na ticketportal.cz.
11: Tak googli, kupuj a přijď.
12: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš. Jen si duši nepořeš.
13: Tak co rande?
14: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
13: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
14: A léčba.
13: Terapie módou. Jdeme!
15: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
16: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No.

0: jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
0: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Taky teď se popojíždí v koloně na dálnici D11 opatrně na kilometru 57 ve směru na Jaroměř. V místě omezení je odstavené nepojízdné vozidlo. No a pozor taky na D8, kilometr 83 směr Drážďany. I tam provozu překáží auto s defektem.
6: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
7: Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, krásné páteční ráno. Dneska lehce netradiční, vysíláme vám už opět z jdoucího vozu, protože jsme v Nymburce. Projíždíme Nymburkem a do Nymburku jsme totiž vezli paní Žárce 50 tisíc korun. Soutěži, kdo pak to zvoní?
1: Penízky už jsou předány, jak jste mohli před chvílí slyšet, a nám teda přišla spousta zpráv s gratulacema právě Šárce, naší výherkyni, která vyhrála 50 tisíc korun. Třeba Karolína z Pardubic píše, že měla husinu a posílá velký gratulace. Tomáš Sklatov taky napsal, prej tiše závidí, a ještě tu máme třeba zprávu od Petry. I když jsem měla registraci a doufala, že zazvoníte u mě, tak to paní moc přeju. A to je od vás strašně hezký.
0: Hezký, hezký. Tak my ještě jednou gratulujeme paní Šárce. Za malou chvíli budete soutěžit vy všichni, kdo jste u rády, a bude tady rychlá pětka. Nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Je 7:30, hezké ráno. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie vědců v Keni. Sloni už dlouho vědce fascinují svým chováním. No a tady je třeba dávat pozor, aby veterináři nepřišli o kšeft. Nový iPhone 18 Pro má být výkonnější než jeho předchůdci, jenže při dlouhé zátěži se pořádně zahřívá. Výrobce proto výrazně zvětšil jeho chladící systém a při jednom testu se ukázalo, že když telefon dostane opravdu zabrat, pomůže mu lednice. Takže pokud si pořídíte nový iPhone, počítejte i s místem v ledničce. A to je nevídaný skandál. Čínští stolní tenisté poprvé od roku 1994 nezískali na asijských hrách zlato v soutěži družstev. Ve finále je porazili 3-2 domácí Japonci, kteří soutěž ovládli po 60 letech.
0: Tohle je Hitrádio Snídaně šampionů, zdravíme vás z vozu, právě projíždíme Nymburkem, jsme v Nymburku nebo v Nymburce? No, to je dobrá otázka.
1: V Nymburce,
0: jedeme tady takovým velkým šedým autem, tak dost možná, někdo tady jedete okolo nás a posloucháte Hitrádio, tak vlastně nás slyšíte a jsme k sobě úplně kousek.
1: Za chviličku si dáme rychlou pětku, tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu, tak pokud chcete soutěžit, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine. Na Hitrádiu posloucháte Snídaní šampionů, která vám celé ráno od 6 do 9 vysílá z auta. Krásné ráno a je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pozor, tento týden naposledy hrajete o 6000 korun na Under Armour, kde si můžete vybrat cokoliv z jejich e-shopu.
0: No a parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba dentální hygienu. A nás by tady se Smin zajímalo, kdo je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj, ahoj Tome, odkud jsi?
3: Friedrichmístek,
0: tak to je daleko. My jsme teďka v Nymburku, v Nymburce.
3: No, tak a jak tam máte počasí?
0: Ale počasí, je tady krásné sluníčko, jako u vás ve Frýdku, co?
3: No, tady vůbec, tady je to pod mrakem a teď přestává pršet, no, takže snad to bude lepší.
0: My se budeme snažit to krásné počasí tam k vám na Dostleska natlačit, jo? Domluveno?
3: Jo, dobře, domluveno. Dobře. Děkuji.
0: Tak pojďme na to, pět otázek, vyměníme za výhru 6000 voucher na nákup do Under Armour. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Který měsíc je třetí v roce?
3: Březen.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
2: Je to tak.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Tome, co je větší? Litr nebo decilitr?
3: No, litr je větší.
0: Jasné.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tome, čím u lidí měříme teplotu? Jak se tomu říká?
3: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čím u lidí měříme teplotu?
3: No, teploměrem.
0: Ano.
2: Ano. Počkej, ještě.
3: Říkal, jestli to bude nějaký chyták nebo něco, jestli jsem dobře rozuměl.
0: Tome, rozuměl jsi krásně, měla být ještě pátá otázka dodatková, tak mimo soutěž, jo? Vysíláme právě ze studia nebo z auta?
3: No z auta.
0: Jasné, tak Tome, vyhráváš voucher v hodnotě 6000 korun na nákup do Under Armour, to od Vojenské zdravotní pojišťovny.
3: Děkuju. Super.
2: Krát gratulujem.
0: Tak zdravíme do Frýdku, posíláme tam hezké počasí, tam máte taky pěkně a zase někde ozvi, Tome, měj se hezky, ahoj.
3: Dobře, děkuju moc krát, ať se vám daří šťastnou cestu, ahoj.
0: Děkuji, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio Nord Music.

0: říct, že mě osobně to strašně baví, tady to vysílání z auta. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, ta vám od 6 do 9 vysílá teď opět z jdoucího auta. My se vracíme z Nymburka, jedeme zpátky do hlavního města a musíme říct, že provoz začíná trochu houstnout. Nicméně, jak to vypadá tady v autě? Je tady Jasmin, je tady náš šéf Míša. Michale, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: A taky naše sociální manažerka Ála. Ahoj.
1: Ahoj,
0: to jenom abyste věděli, jak to tady vypadá. A já jedinej jedu pozadu. Já mám otočenou sedačku tady v tom multivanu směrem pozadu, takže já si připadám jak ve vlaku, dělá se mi trochu blbě na kruháčích, ale jinak dobrý teda.
2: A já jsem si myslela, že to budeš zvládat mnohem hůř, že se opravdu stane nějaká jako špatná věc cestou, ale vypadáš v pohodě, bílej úplně nejsi.
0: Jako zatím se nic nestalo, třeba bychom mohli píchnout, že by to bylo ještě jako o to víc zrušo. Tak jak to vypadá na cestách u vás, kdo nás ladíte v autech, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě těšit se můžete i na další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
19: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D3, pak si dávejte pozor kolem kilometru 150,5 ve směru na Rakousko. Je tam odstavené nepojízdné vozidlo. No a opatrně taky v Pardubicích na příjezdovce od Semtína, kde vás může krátce zdržet nehoda.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
23: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je páteční snídaní šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z auta, krásné ráno. Aktuálně jsme na Hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu, 21. kilometr. Provoz docela v pohodě. No a nás by zajímalo, my jsme se tady se Smin dali do debaty, co tak jako posloucháme v autě, když někam jedeme, tak co máme jako za písničky, tak samozřejmě Hit Radio.
1: Jasně, tak my jsme teďka úplně v pohodě, my tady rádio máme zapnutý, takže playlisty řešit nemusíme.
0: No možná se ptáte, co tady za rádio posloucháme my, no tak náš šéf to tady přepíná a říkám si, Kozub dneska není v práci, nebo jak to je teda?
1: No nicméně, co se týká těch playlistů, tak kdo to u vás doma řeší? Když jste třeba s partnerem nebo s celou rodinou nebo s kamarádama někde na výletě, tak kdo vlastně?
0: Já si myslím, že to řeší ten, kdo má v ruce volant, protože asi mi dáte zapravdu, nejhorší jsou takový ty překlikávači, přepínači, jo, že si řekne, no už mě to nebaví po 10 vteřinách, dám tam něco dalšího a to si myslím, že budeš přesně ty, jasně.
1: Je to přesně tak.
0: Je to přesně. A ty jsi tady dneska vzala sebou ukulele?
1: No, já si myslím, že občas není od věci si jen tak jako zaspívat v tom autě. A mě by napadlo, jako umíš třeba Cizí zeď? One Man Show?
0: Cizí zeď? Tak zkusíme to.
1: Zaspíváš si to se mnou?
0: Zkusíme pár? To.
1: No tak jo, tak já vytahuji ukulele, snad to bude slyšet. Tak jo. Rádím píšem
0: na cizí zeď.
1: Počkejte, naladíme to.
2: Rádím píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Rádi píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás.
0: Já bych to nechal asi možná na absolutních profesionálech, tak pojďme si dát cizí zeď Fetru Hit Rádia a my vás zdravíme z cest. Dneska.
1: Zrovna, tady je ta otočka brutální.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku. Řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
8: O nadcházejícím prodlouženém víkendu nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku pražského povstání Chodov. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusy XC. Omezení potrvá od soboty až do svátečního pondělí do ukončení večerního provozu. Bude většinou jasno, polojasno, po ránu teploty kolem 8 stupňů. Čeká nás proměnlivý den, přechodně zataženo v odpoledních hodinách 16 až 18 stupňů a slabý severozápadní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezké ránko.
14: Krásný ráno z auta.
13: Snídaně šampionů. Vy, kdo jste nás začali ladit až teď, tak si říkáte, z jakýho auta. Ano, my vám celé ráno vysíláme z cest. Byli jsme za naší výherkyní a v finále soutěže Kdo pak to zvoní za paní Šárkou v Nymburce. Ta od nás získala 50 tisíc korun a teď se vracíme zpátky k nám do studia.
14: Teď jsme zrovna teda zastavili na benzínce, tak možná my si konečně zbytek posádky můžeme dojít na ten slibovaný záchod. Děkujeme.
13: No a my vám posíláme další skvělý hity. Tak pojďme na muziku, chvíli po 8. Snídaně šampionu s vámi.

0: Fajn hit radio, páteční snídaně šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z jedoucího vozu a přejeme vám krásné ráno. S vámi Michal a Jasmin a my se tady bavíme o seriálech lomeno pořadech, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, včera vyšel nový díl Pol Reicha.
1: Ano, šéfe.
0: Včera vyšel nový díl Ano, šéfe, přesně tak. A mě tak zajímalo a říkal jsem si, kolik vlastně šéfovi je. A byl jsem teda velice překvapený, protože já jsem mu typoval nějakých tak 50, 55.
1: No tak počkej, tak to si. Já si myslím, že mu je třeba 59.
0: Bude slavit 70. Bude slavit 70. A já si říkám, že bych si hrozně moc přál. Za prvý, abych se toho věku dožil, já. A za druhý, abych vypadal takhle stylově jako pan Pol Reich.
1: No počkej, mně přijde Zdeněček, že je jako hodně pěkný, že vlastně zraje jako víno. A to mě štvete vy chlapi, jo. Vy opravdu to takhle máte, že vypadáte s tím věkem čím dál tím líp. A já taky miluju Ano, šéfe, ten včerejší díl jsem teda ještě neviděla, ale musím to dokoukat. Právě kvůli Zdeňkovi, on i vypadá fakt strašně dobře, má strašně dobrý styl, jakože bratelný, hratelný, jak to
0: říká. Já si myslím, že vypadá dobře, protože samozřejmě asi jí jenom kvalitní jídlo, kvalitní suroviny. Ale občas si říkám, jestli se nebojí, že když jede někam do nějakého podniku a navaří mu tam, že mu to, aby mu to třeba 10 let nepřidalo, jo, podle toho, co mu donesou na stůl. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, pojďme na další muziku a my vás stále zdravíme auta a samozřejmě z auta a i vás ostatní řidiče, kdo tady s náma možná okolo nás teďka právě jedete. Tak pojďme na hity.

0: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No, stále přijeme krásné ráno z Hitrádia a hlavně taky z auta. Dnešní snídaně šampionů je snídaně na cestách a my jsme dneska v 7 hodin a 10 minut zakončili soutěž Kdopak to zvoní. Rozdali jsme vám 50 000 korun. Vyhrála i paní Šárka z Nymburka. A teď je otázka, co s těma penězma Šárka udělá?
2: A hlavně kam se je potom zašije, protože my Češi jsme strašní skrblíci a schovávači peněz. Klasika je nějaká matrace, že jo? Nebo kam se lidi schovávají peníze pořádně?
1: No tak, kdybych nějaký peníze měl, tak bych se schoval do šuplíku, jo? Tam bych asi bych se je dal do šuplete, co ty?
2: A nebo roličky od toaleťáku pro někdo dělá, což je teda hustý. To já bych třeba omylem vyhodila, co potom?
1: A do matrací se to neschovává, ne?
2: Tak jo.
1: Myslíš?
2: Jo.
1: A co vy schováváte nebo neschováváte? Tak schválně. Představte si, že vám domezuje 50 000 korun, tak kam byste ty peníze schovali? A teďka lidi si říkají, no tak to by padlo hnedka tady na tohle.
2: Na tankování.
1: Na tankování, jen to hvízdne. Tak nám klidně dejte vědět, napište nám, budeme se těšit na vaše zprávy, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na aktuální dopravu a taky samozřejmě další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskouči vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskouči v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích. Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát.

0: ceny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení je tradičně před Prahou na většině příjezdovek. Na D5 se ve směru od Plzně se popojíždí v koloně od 5. kilometru. Je to až po sjezd na Pražský okruh. A pozor taky na D3 na kilometru 128, tam máme hlášenou sraženou zvěř na vozovce.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Hit Radio Nord Music. We will-

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno, rozhledny patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější turistické cíle v České republice. Přestože rozhlednový boom v poslední době trochu opadl, v celosvětovém měřítku se Česko může řadit mezi rozhlednové velmoci. Aktuálně se uvádí, že je u nás téměř 500 rozhleden a vyhlídkových věží. Možná se blíží konec nadvlády hamburgerům. Řetězec s rychlým občerstvením McDonald's vsadil kvůli mladým na kuřecí. Chce tak vyhovět rostoucí oblibě tohoto masa mladé generaci Z, která se stává důležitou zákaznickou skupinou. Roli hraje i zdražování hovězího. No a kandidátem na nejhoršího hlídacího psa na světě je zlatý retriever Nash ze San Diego. Když zloděj vstoupil do domu, Nash ho přivítal smíčkem v puse a vrtěním ocasu. Krátce na to dorazila policie a lupiče zatkla. Při prohlídce domu si Nash chtěl hrát i s policisty. Vtipné video koluje po internetu.

0: Zeppelin, Snap a tohle je páteční snídaně šampionů na Hit Radio. Stále se vám hlásíme z cest. Stále jsme na cestách, celé ráno vám vysíláme z auta. A my tady mezi vstupama samozřejmě věnujeme přípravě, ale taky se občas potřebujeme tak trochu zabavit a tak vzpomínáme na oblíbené hry, které se dají hrát během cestování v autě, takže tady proběh slovní fotbal.
1: Tichá pošta, hráli jsme tady prší, dokonce na ukulele jsme hráli.
0: Jasmin má ráda tichou poštu, když já jsem potichu, to má nejradši. Co se ještě dá hrát takhle na cestách, když třeba k moři nebo kamkoliv?
1: Já nevím, jak se to jmenuje, ale viděla jsem to na TikToku a Instagramu, že vlastně dostaneš první a poslední písmeno nějakého slova a ty musíš vymyslet slovo z těch písmen, co z toho startovního a posledního.
0: Chápeme. Kdo nám dá první a poslední písmeno? Náš šéf Michal.
1: Tak dej první a poslední.
2: Tak první písmeno bude H a poslední písmeno O.
1: Já to postartuju na tři... No tak...
0: Tři, dva, jedna, teď. Tak já nevím, ty víš? Napadá ti něco? No. Mě napadlo Hit Radio, ale nechtěl jsem ti to vzít, že jo? A nebo třeba... Takže první H a poslední O, jo? Takže H.
1: No tak to si můžete taky zahrát v autě.
0: Super plán. Tak další plán pro vás jsou další hity za malou chvíli a my vám přejeme z auta, z cesty krásné páteční ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy, too comfortable to take off.
12: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio, páteční snídaní šampionů, to nám dělá velkou radost. A velkou radost jsme dneska vezli do Nymburka. Bylo tady velké grand finále soutěže Kdo pak to zvoní a paní Šárka si vyhrála 50 000. Takhle v pátek po ránu, paráda.
2: My jsme s váma celý měsíc soutěžili, každý den v 7:10 jsme zvonili a vy jste vždycky doufali, že to bude u vás doma. A někdo to štěstí měl?
1: Spousta z vás si ze 100 000 koláče ukrojila nějakou část. Paní Šárka dneska, jak bylo řečeno, 50 000 korun. No a myslím si, že můžeme se vrátit k tomu, jak to vlastně teda v těch 7 hodin a 10 minut znělo. Pojďme na to. 7:10, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, ty to štěně.
1: To je štěňátko, teď je vyšší než Jasmin.
3: To je
1: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme. Moc gratulujeme, my hlavně taky děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže Kdo pak to zvoní zapojil, protože vás byly stovky, tisíce, jenom pár z vás mělo to štěstí, nicméně dost možná pro vás určitě v budoucnu něco nachystáme. Tak děkujeme, posíláme další muziku a pak, protože už bude 9, tak se spolu rozloučíme. Tak hezké ráno z Hitrádia a hezké ráno, stále jsme na cestách, stále jsme na dálnici. Krásné ráno.

0: Ahoj Verona, hey boy. A tohle je páteční hitrádio snídaní šampionů, která byla dneska něčím naprosto speciální. Myslím si, že to byla premiéra v českém éteru, protože my jsme vám od 6 do 9 vysílali a stále vysíláme ještě z auta a krásně to vychází, protože my se jdeme pomalu loučit a my akorát míjíme ceduly hlavní město Praha, jsme zpátky doma.
1: Já se přiznám, že je mi trošku smutno, já bych si to klidně protáhla a klidně bych tohle dělala častěji, protože to s váma takhle z toho auta bylo úplně boží.
0: Já jsem říkal tady šéfikovi, který řídí, který ho mám doslova, jak se říká, celý ráno za zadkem, protože my tady k sobě sedíme jako by zády, že bychom to mohli aplikovat každý pátek. Tak uvidíme, třeba něco podobného nachystáme. Nicméně, my vám moc děkujeme, že jste s náma strávili páteční ráno, takové speciální ráno. Přejeme vám hezký víkend, prodloužený víkend, pokud se vás to týká, protože v pondělí je volno a my se slyšíme v úterý.
1: Zase od 6 do 9, tak se těšíme.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu všem a užívejte si víkend a zvládněte pátek. Čau!
1: Ahoj!

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Ústí nad Labem v ulici u koupaliště tady bouraly dvě osobní auta a projíždějte tam s opatrností. Zůstáváme v Ústí nad Labem, v Tovární ulici taky bouraly dvě osobní auta a zdržení je tam minimální. No a na Lounsku v Čenčicích v Čechově ulici tady bouraly dvě osobní auta a nehodu tam vyšetřuje policie. Projedete jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Za 10 let se počet mladých hospitalizovaných na psychiatrii zdvojnásobil, v ambulancích jich přibylo o více než 60%. Nejčastěji přichází s depresemi, úzkostmi a poruchami chování, pokračuje Barbora Pšenicová z organizace Nevypust duši.
10: Systém často reaguje až ve chvíli, kdy se potíže rozvinou do krize. Specializovaná péče má v současné době dlouhé čekací lhůty. Za klíčové proto považujeme posílit schopnost lidí, kteří jsou v blízkém okolí dětí, to znamená škol, volnočasových aktivit, rodičů a dalších, kteří se nejenom ve volném čase setkávají s dětmi.
9: Podle studií je významný rozdíl mezi spokojeností dívek a chlapců. S rostoucím věkem se pak mezera ještě prohlubuje. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech hlídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech máme zamračenou oblohu a teploty se teď 3 minuty po 9. hodině pohybují mezi 9 a 10 stupni Celsia. Během dne nám ale ještě trošku poporostou a nejvyšší dnešní páteční teploty budou 15 až 18, v Krušných horách 10 až 13.
8: Hit Radio North Music.
0: Krásné ránko, krásný pátek, přátelé. Za mikrofonem vás i dneska zdraví Káťa Sekalová. Zatím sama samotinka. Dan je v Chorvatsku, Robert jde si v horách. A Lucka, no uvidíme. To jsem tajemná, co? Ne, Lucinka je za chvilku tady. Tak pojďme to rozjet. Imagine Dragons, krásné páteční ráno.
8: Hit Radio.

Hit Radio Not Music, tohle byla Miley Cyrus a její End of the World. Přátelé, taky se vám někdy daří, tím myslím takzvaný den blbec, který se ale ještě přeleje z jednoho dne do druhého a jsou z toho blbci dva. No, tak to se přesně děje mně od včerejška. Včera jsem do rádia jela vlakem z Teplic do Ústí, dobrý, a odpoledne samozřejmě zpět. No, tak jsem si v apce koupila jízdenku a ve vlaku, když mě kontroloval průbočí, jsem zjistila, že jsem si tu jízdenku koupila, ale s odjezdem z Teplic a ne z Ústí. Jo? No, tak jsem zaplatila znova, paráda. No a dneska ráno jsem vlak nestíhala, tak jsem do Ústí jela autem, mám dodávku a naposledy jsem s tou dodávkou jela ve středu. Sedla jsem si do dodávky, začala jsem couvat z parkoviště a u spolujezdce ze střechy přes okno se vylilo snad 5 litrů špinavý vody. Prosím vás. Já jsem měla otevřený skoro do půlky okno. Dobrý, ne? No, tak jsem to vytřela, zaparkovala jsem tady v Ústí u rádia, těším se na kafe a v celé ulici Stroupežnického a v Bratislavský v Ústí nejde od 7:30 elektřina. Jako my to samozřejmě měli hlášený, že jo? Ale já na to zapomněla. No, a jak to, že teda můžeme vysílat? No, protože jediný studio, kde tady teď jsem, je dneska a právě teď napojený na benzínový agregát. Umíte si představit, jak to tady smrdí? Jenom škrtnout a letí celý barák. No tak nám držte palce, ať nám hlavně nedojde benzín. Hit Radio jede zatím dál na benzín a teď už nás čeká další pecka. Guru Josh Project, Infinity, krásný ránko. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Slovenský Klín, taky Bratislava, taky Svařák. No a Činasky a Hit Radio Nord Music. A teď trošku z jiného soudku. Men in Black, Já robot, Já legenda, Mizerové, samozřejmě Fresh Prince a další a další. Ano, jasně, že už víte, je řeč o Willu Smithovi, který má dneska narozeniny. A chápete to, že dneska mu je už 58 let. Jako vždy vypadá furt stejně. A ještě k tomu takovej talent. Nejenom herecký, ale i taneční a pěvecký, že jo? No a už ve 12 u nás začínají klasicky srdcovky s Jirkou Pelnářem a i Jirka si na Willa vzpomněl. A přesně jedna z jeho srdcovek, jo?

0: Je. Bude z roku 94, Miami, Will Smith, boží pecka. A budou i další super srdcovky. Tak nezapomeňte od 12 ladit Jirku Pelnáře u nás na Hitradu North Music a těšte se.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela.
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
5: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz Okim.cz
6: Štěpán Kozub zdraví, Litoměřice.
7: A Krhut se přidává, hoj.
6: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
7: Přeježděný vztah 3.11.
6: Lístky najdete na ticketportal.cz.
7: Tak googli, kupuj a přijď.
8: Dělej si, co chceš, víš si přijmout, jen si duši nepořeš.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
17: Vytvořeno s použitím AI.
18: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
19: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz
9: Na Hit Radio pro tebe máme nejbarevnější playlist roku.
0: Jedna barva.
9: Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga nám na Hitrádu Nord Music čarovala. Abrakadabra. No a my jsme dneska taky čarovali. Dneska ráno v 7.10 to padlo grande finále a vyčarováno 50 tisíc korun. Kde, kdo, jak to dopadlo, tak to si připomeneme. Co říkáte?
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože přátelé, já to ráno slyšela a úplně jsem měla husinu. A jaký to teda bylo? Pojďte nasát tu atmosféru, tu radost, ty emoce právě teď.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: No, ty to štěně.
2: To je štěňátko, teď je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: 10x5, 50 tisíc korun vyhrála paní Šárka. 10 papírků a taková radost. No, já se vůbec nedivím. Tak blahopřejeme.

0: Michael Schulte, Rehab, Better Me. Krásné páteční dopoledne, máme 9:45, ladíte Hit Radio Nord Music, venku je celkem příjemně, ale ty teploty, řekněme si, ty už tak vysoký prostě nejsou. Tak co se trošku zahřát? Jestli máte občas pocit, že váš jediný pohyb za celý týden je dobíhání ranního autobusu nebo hladovej sprint k ledničce, tak pozor. Právě teď totiž běží celoevropský týden sportu a s ním i legendární akce Be Active Sokol spolu v pohybu. Sokolovny po celé republice a samozřejmě i u nás na severu otvírají své dveře do Kořán a úplně zadarmo. Zapomeňte na nudný tělocvik ze základky, můžete se vyzkoušet moderní sporty, super cvičení pro všechny věkové kategorie. Letošní téma je navíc naprosto geniální, krok za krokem k běhu. Takže pokud o běhání zatím jenom mluvíte, jako já, tohle je ten správný parťák na společný start. A víte, že to rozhodně není žádná komorní akce. Minulý rok se téhle akce zúčastnilo 22 000 lidí. Tak nebudeme sedět doma na gauči a zúčastníme se, co říkáte? Tenhle nadcházející prodloužený víkend k tomu úplně vybízí. Tak buďme aktivní, be active. Sportu zdar vám přeje Káťa Sekalová a taky Hit Radio Not Music.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
15: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
14: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
15: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra. extra v mobilu.
20: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
22: Hit Radio North Music.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Ústí nad Labem ve Stříbrnické ulici na kruhovém objezdu se srazily dvě osobní auta a doprava zde zpomaluje. A na Děčínsku v Jiříkově v Londýnské ulici tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a opatrně tam projedete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chytří si to spočítali. Tayron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost opida. Závist, svět Keltů a dobu železnou. Podrobnosti přidává archeolog Daniel Bursák.
10: Je tam výhoda, že ten uživatel může komunikovat s jazykem, na který je zvyklý. Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí.
9: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Obloha se pomalu, no hodně pomalu a opatrně vyjasňuje, ale pořád tam převažují mraky a teploty u nás na severu stoupají taky velice opatrně. Teď se pohybují kolem 12 stupňů a na horách je to pouze 9 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality máme za sebou a teď už se pojďme opět bavit. No a jak jinak než hudbou? Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Jason Derulo, Hit Radio Nord Music, přejeme vám krásný pátek s váma Lucka Schlegr, Káťa Sekalová, hezký den.
1: Krásný den vám přejeme, přátelé, a teď se na chvilinku přesuneme z Ústí do New Yorku, protože New York, to je město, který nikdy nespí.
0: No, nikdy nespí a většinou v Americe, všechno, co bylo z Ameriky, bylo vždycky lepší, že jo?
1: Větší.
0: Větší, zajímavější, atraktivnější. No a ta Amerika šla vždycky jako o krok napřed, jsme si mysleli. No přátelé, možná to tak opravdu je, protože v New Yorku se objevily robotické veřejné toalety. No, všechno se ten svět se jako pomalu robotizuje, že jo?
1: Jakože za náma chodějí tam? Jakože za
0: tam ne, je to normálně jakoby budka, ano, mobilní, ano. Jako mobilní toalety, toaletní záchody někde, když je vidíš na akci. Akorát tato budka vás vyhodí, dokud nedokončíte potřebu do 10 minut. Já to jako chápu asi z principu, že jde o to, že kvůli bezdomovcům nebo nějakým takovým lidem závislým na různých návykových látkách, tak asi to mělo být jako myšlený samozřejmě kvůli tomu, aby se tam někde nezdržovali a tak dále. Takže do 10 minut vás to vyhodí. Já jsem se zamýšlela, jak tě to teda jako vyhodí. Podle mě se ti automaticky otevřou dveře.
1: Já si to taky myslím, možná nějaký alarm, jestli tam začne houkat, nebo... A teď se to otevře.
0: A ty se tam trůjíš.
1: A ty turisti, ne? To tam skvěru, ne úplně. Aha. Hello.
0: Nová atrakce, tohleto.
1: Das ist mein Scheiß.
0: Jako, můžeš třeba za to vybírat nějaký prachy, rozumíš, když si tam dáš nějaký ten... Tak to jste tady viděli, $10, prosím. No ne, je to jako... Je to zajímavý, přemýšlím nad tím, že musíš tam fakt jít, když víš, že budeš rychlá.
1: Hele, já mám jasno. Já jsem v New Yorku ještě nebyla, ale chystám se tam. Mm-hmm. A teď, když už to vím, tady to, tak do New Yorku pojedu jenom v plenkách.
0: A víš, co já se na to?
1: Taky.

0: tady je to dneska samý anděl. Angels na Hitrádu Not Music a Morandi. No přáteli, trošičku přitvrdíme od těch andělů a jdeme do tvrdého sportu, jo. Boxu, protože my tomu rozumíme.
1: Boxéři vždycky byli, pro někoho byli boxéři sexy, pro mě nikoliv, já nemám ráda teda násilí ani tyhle ty bojový sporty, ale pozor, tuto sobotu se koná podle mě moc hezká akce, protože má charitativní podtext a to je vždycky hezký.
0: A to je hezký.
1: Akce, tohle je box v Teplicích, kdy proti bývalému mistrovi světa a Evropy Lukáši Konečnému nastoupí známý teplický silák a v podstatě světový rekordman ve skotských hrách Vláďa Tuláček. A taky tam bude bojovat teplický primátor Jirka Štábl. Prej taky proti tomu Konečnému.
0: Jako,
1: jestli tam vyjdou oba na něj, nebo jenom po jednou půjdou, se tam jako rozdají. No moc se na to těšíme. Zůstaňte s námi, protože my za chviličku se spojíme s teplickým silákem Vláďou Tuláčkem a ten nám řekne podrobnosti.
0: Tak si počkejte a my jdeme dál. Už za chvilinku Nicky Jam a Enrique Iglesias El Perdón. Krásný dopoledne. Zítra jdem Nord Music.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svou. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme.

0: Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
1: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večer. Letní pozim s Hit Radiem. Zlepši si náladu. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Máme 10.36, hladíte Hit Radio Nord Music, tohle byla Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi.
1: A my jsme slibovali zítra Teplice, velká sportovní akce s pod názvem Tohle je box. Slibovali jsme jednoho silného, pořádného, velkého fešáka na telefonu, Vláďu Tuláčka, a ten by tady s náma měl být. Vláďo, zdravíme tě, ahoj.
2: Já vás zdravím do rádia a zdravím všechny posluchače.
1: Ahoj Vláďo, ty jsi prosím tě světový rekordman ve skotských hrách, pojďme si tě připomenout, taky mistr světa v hodu plyšovým aligátorem. Prosím tě, ty by ses na té akci, protože to bude akce plná boxu, měl postavit proti mistrovi světa a Evropy Lukáši Konečným. Tak jak se na tohleto
0: připravuje?
1: Trénuje, jako je to asi jiný než házet kládou a tak.
2: Tak určitě, ten trénink je úplně jiný. Já mám trošku štěstí tady, jak trénuji u garáže, tak se o mě starají tady kluci takový, který mají trošku nějaké zkušenosti v boxu, takže ale víceméně ten trénink mám asi 4 denní přípravu, jo, takže zase to tak horký není. Vrátil jsem se ze státu teďka, ze závodu úspěšných, a teďka se pomaličku připravujeme, aby to nebylo úplný fiasko, ale jdeme do toho naplno, prostě jsme si řekli.
1: Pochlup se nám, jak jsi měl úspěšný závody v Americe.
2: Tak v Americe měli jsme tam mistrovství světa, ty otevřené federace, to jsem bohužel prohrál o jeden bod, takže jsem skončil druhý, ale pak byla odvetná akce vlastně týden na to v Kolorádu a to se mi povedlo už vyhrát zase, takže bylo to tak 50-50, kdybych to tak měl zhodnotit.
1: No tak obrovská gratulace,
0: pochopitelně.
1: Samozřejmě zítra akce, děkuju. Tohle je box, chci se zeptat, dneska má být v obchodním centru v galerii v Teplicích veřejné vážení, tak ty jsi u nás v rádiu už na rozhovoru tady byl, fyzicky jsem tě viděla. Máš asi tak 2,50 metry podle mě, možná 200 kilo, asi ta váha, to je nějaká jako, já jsem si představovala, já ti řeknu, co jsem tady řekla, než
0: ano,
1: jsme tě zavolali.
0: Ano, řekni to.
1: Já říkám, to je asi váha na nějaký dobytek, jako takový ty, víš, jak vážej ty
2: ty.
1: Jak vážej ty vole, ty krávy, ty speciální JZD váhy.
2: Nějaká ta decimálka tam je, já věřím, že by mi dostatečnou nosnost.
1: Protože samozřejmě, kdo tě potká, prostě, kdybyste někdy potkali obrovského horu chlapa,
0: ano,
1: jako tak je to Vláďa Tuláček.
0: Příjmení klame.
2: Děkuji.
1: Příjmení klame, přesně.
0: Hodně klame.
2: No jinak ta váhovka, určitě budu mít váhovou výhodu oproti Lukášovi, ale tak on má zase ty zkušenosti, že já vážím kolem 120 kg, Lukáš naváží asi kolem 90, takže samozřejmě ty proporce a ta váha tam bude hrát můj prospěch, no, takže pokusíme se to využít.
1: No teda držíme ti palce, bojíš se?
2: A tak je to něco jiného, ale spíš bych řekl, jako, že mám takový to sportovní srdíčko a spíš se na to těším. A jak říkám, s klukama prostě máme tady garáže, žijem a jdeme do toho naplno a nemůžeme se dočkat. To je to trošku něco jiného a rozjedeme to tam, uděláme pořádnou show.
1: Prosím tě, Vládě, zítra na akci Tohle je box by měl prý bojovat i teplický primátor Jirka Štábl. Můžeš nám to potvrdit nebo vyvrátit, tuto informaci?
2: Tak Jirka mě poprosil, jakož má jít proti Lukášovi po mně, aby Lukášovi pořádně nabančil.
1: Aby se unavil, ano.
2: To je trošku nalovenýho, takže takhle jsme tak nějak předběžně domluvený, ale má jít po mně to třetí, poslední kolo, no, Jirka Štábl, ano, je to pravda.
1: A trénuje s tebou? Ten Jirka Štábl
2: Bál se, my jsme se domluvali asi 2 týdny naspáte, že si pojeme ťuknout a asi na to nemám.
0: Tak jestli se bál tréninku? No, to jsem zvědavá teda.
2: Hlavně říkal, že se mu blížej volby, že potřebuje mít pořád ten hezký obličej. No.
1: Každopádně zítra akce ve sportovní hale v 18 hodin, Tohle je box. Pojďme říct jenom, že je to charitativní akce a že výtěžek z akce, že se tam taky pomáhá se, předpokládám, nemocným dětem, jsem slyšela.
2: Tak je to, ano, je to všechno na dobrou věc, všechny vybrané vytěžené peníze jdou vlastně na pomoc postiženým dětem, takže je to prostě super a zkusíme udělat pořádnou show pro lidi, což je cílem, aby se to ty lidi užili a jak říkáš, je to pro dobrou věc, takže snad se to povede všechno vybrat. A
1: ještě mám takový dotaz, Vláďo, prosím tě, to veřejné vážení v tom obchodním centru v galerii, to jste jako ve spodním prádle?
0: Jo, takhle.
1: Nebo jste oblečení?
2: Co myslíš, že by se šla podívat, jo?
1: No, já bych chtěla nalákat takhle jako ženy, když, rozumíš, pátek odpoledne, nemají co dělat, nezbytečně chodit na nákupy někam na víkend, jo, když prodloužený, když se můžou podívat na pořádný chlapy. Tak no, ne, já jsem nikdy neviděla třeba primátora Štábla ve spodním prádle, jo? Nebo Vláďu Tuláčka ve spodním prádle, tak mě to zajímalo.
2: Jako je to samozřejmě na každém uvážení, ale já se slíknu do půl těla, takže já budu určitě ve spodním prádle.
1: Takže, kdo chce vidět Vláďu Tuláčka ve spodním prádle, prosím vás dneska v 17 hodin, pokud jim centru galerie.
0: Tak já teda pátky nakupovat nepůjdu, tak nechodím, ale asi udělám výjimku.
1: Tak dobře. Tak Vláďo, děkujeme za úžasný rozhovor. Samozřejmě všechny naše posluchače zveme ještě jednou na akci profesionálního boxu. Tohle je box, která bude v sobotu v 18 hodin v Teplický sportovní hale, kde se nejenom na tebe, ale na Lukáše Konečního, taky na primátora a na spoustu dalších profesionálních boxérů i neprofesionálních mohou těšit. Děkujeme moc, ať to všechno dobře dopadne.
0: Děkujeme za tvůj čas.
1: Tak jo, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj, měj se.
1: Ahoj. Tak já na to vážení fakt půjdu asi.
0: Jo.
1: Takhle, já bych se nikde veřejně nezvážila. A už ne, určitě ne ve spodním prádle.
0: No já asi půjdu na převážení nejdřív. Někam.

0: skvělej, úžasnej, jedinečnej, no prostě originální hlas jak zvon. To byla Anastacia na Hitradu Not Music a její Left Outside Alone. No prostě pecka. Máme 10.46, Hitradio Nord Music, pátek, prodloužený víkend před námi.
1: No to je ta nejlepší dobrá zpráva,
0: to
1: přátelé.
0: Je taková paráda.
1: Já bych ty 4denní pracovní týdny zavedla.
0: Já taky.
1: Konečně.
0: Už dávno.
1: Víč,
0: včera
1: už dávno
0: bylo pozdě.
1: Pozdě.
0: Tak. No a my po Anastacii pokračujeme samozřejmě v hitech, který milujete. I my milujeme Veď Lucí. A dáme si tuhle dvojku. Musím se
1: hodně povedená věc. Eva
0: taky
1: Farná a Miraj, vzpomeneš si?
0: Krásná. A krásný videoklip.
1: Vždycky mám husí kůži, když
0: já taky,
1: to slyším.
0: Já taky. Tak si to poslechněte společně s námi už za chvilinku.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Tak co rande?
11: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
10: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
11: A léčba.
10: Terapie módou. Jdeme!
12: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Náplně hned.
18: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: To je hit. My jsme tomu říkali oplodňovák. Na Hit Radio Nord Music. Faith No More, I'm Easy.
1: Já tomu taky říkám oplodňovák, ale mám 3 děti.
0: No vidíš, právě proto. No,
1: ty jsi byla opatrnější u toho hitu.
0: Tak jdeme na dopravu. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Teplicích v ulici za Uzámku vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut. Počítejte tam s omezením. No a zůstáváme v Teplicích, Teplice jedou. Na Masarykově třídě se srazily 2 osobní auta. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
1: Teplice stojí.
0: Teplice stojí.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita tam otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty. Nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty nebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
10: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
9: Školní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám a spolkům. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Tak dneska máme to počasí takový polojasný, teploty kolem 13 stupňů, ale zítra už se to zlepší, bude jasná obloha a nejvyšší teploty kolem 20 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Nord Music.
0: Hop! A je tu další hodina.
1: A jedeme dál, známe důvody, proč je skvělé žít v Ústeckém kraji. Je jich dost a za chvilku jeden z nich vypíchne.

0: Máme za 2 minuty 11:15, ladíte pořád páteční Hit Radio Nord Music, tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. A tohle je Lucka.
1: S vámi Lucka Schlegr, Katka Sekalová, přejeme vám krásný pátek a my jsme vám slibovali, že známe důvody, proč je skvělý žít v Ústeckém kraji. Těch důvodů je jakoby celá řada.
0: No povídej.
1: Ale já vám teďka přečtu ve zkratce jednu víkendovou pozvánku. Dobře, poslouchejte. Jsme vás na veřejné bruslení na zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově v sobotu a v neděli v odpoledních hodinách. Bruslící 20 korun, doprovod 15 korun.
0: Počkej, to jsme v roce 95, ne, ale...
1: Tak já jsem se tady, jsme se s Kačkou shodli, že jsme si myslili 200 a 150, jako jo, třeba. 20 korun a 15 korun platí se v Litvínově za veřejné bruslení.
0: Jako to je masakr, to je neskutečný.
1: Že to ještě, co si dneska koupíš za 20 korun nebo za 15 korun?
0: Ani chleba si nekoupíš za ty prachy. Jako bruslení.
1: Jako, je to jedna velká pravda. A já se přiznám, že když můj manžel, protože jak má na starosti ten hokejový klub Litvínově a tak dále, a scháněl vždycky ty hráče do Litvínova, ty hokejisty, tak ta doba se trošku obrátila. To je taky docela zajímavý, možná jako zmínit, protože dneska se ty hokejisty ptají těch manželek, jestli se jim chce do Litvínova, jo? Vždycky se zeptají ty ženy, hele, chce se ti tam, jo? A ty manželky, oni jsou rozmazlený, že jo, tam nemají takovou maču,
2: já bych
1: jo?
2: Radši...
1: To suši tam nevím, počkej, já si to vygooglím, suši tam moc nemají, tak to ne. Víš, a teď... a teď prostě máš jako problém vlastně dotáhnout ty kvalitní, lepší, třeba dražší hráče do Litvínova, protože prostě manželkám se nechce. A to vždycky můj muž říká, ty za nás, rozumíš, jsme se neptali vůbec doma, je to moje práce, jde většinám, protože co si budem, většina manželek hokejistů nepracuje, teďka prostě tě seberem, jdem a tam je moje zaměstnání, že jo, a tam prostě budem.
0: No jasný.
1: Tak to se úplně už jako neděje a už se to jako obrátilo. No a já jsem jenom si vždycky říkala a říkám, hele, to je taková škoda, kdyby ty hokejisti věděli, kolik v Litvínově ušetří těch peněz z té výplaty, protože přesně tyhle ty lákadla, jako nabízí Praha, Brno, Liberec, nevím, Budějovice, tak ten Litvínov je skromný. Je tam vlastně všechno.
0: Ano, ano.
1: Je tam všechno, ale je to skromný.
0: Přesně tak.
1: Takže ty jako přesně jako je veřejný bruslení za 20, tak máš takhle levnou kávu, jo?
0: Jo.
1: Nemusíš tam prostě, a ty omezíš takový to vysedávání po těch kavárničkách, to. A ty manželky, jak jsou rozhýřejí, tak oni mu utratějí hrozný randál peněz tomu hokejistovi, třeba v Praze. Když to tady, rozumíš, frajer by ušetřil,
0: on ani neví
1: jak. No a přitom, hele, je to prostě jasný, lidi z Prahy odcházejí, extrémně drahý, ceny bydlení vůbec, extrémně drahý život, všechny tady tyhle ty lákadla a odcházejí třeba i k nám na sever, protože právě tady je to všechno dostupnější, máme to tady hezký, já to říkám prostě pořád, já jsem obrovský severočeský patriot.
0: Ano.
1: A máme tady, přátelé, veřejné bruslení za 20 korun.
0: Tak. A kdybyste byli doprovod jako já, protože já neumím bruslit, tak 15 korun. Jako fakt, jako teď je to reálná cena, je to rok 2026, Litvínovský zimní stadion, vstupný na veřejný bruslení 15 a 20 korun.
1: Tak a když jsme u toho bruslení a u toho ledu a u toho hokeje, tak hokej zvlášť dneska samozřejmě hraje. Litvínov nastoupí proti Spartě v 17:30, takže tam bude vyprodáno a dáte si ještě k tomu u nás výbornou nejlepší klobásu v republice, jak říkají.
0: A budeme fandit! Litvínov! Litvínov! Litvínov!

0: To je taková podzimní nostalgie. Krištof na Hitradio Nord Music. Ty a já.
1: A s váma tady taky Lucka Schläger, Katka Sekalová. Přejeme vám krásný pátek. Já si myslím, že nám to odsejpá. Jak je ta myšlenka, že před náma je prodloužený víkend, tak nám to prostě odsejpá.
0: Je to taky rychlejší,
1: rychlejší, že jo? Pojďme si to přiznat, že to tak je. No a když se byla v té podzemní nostalgie, tak na našem Instagramu hitradio_nordmusic probíhal souboj podzimních vůní a já jsem si tak říkala, co nám jako na ten podzim nejvíc, jo, houby třeba.
0: Houby.
1: Já miluji vůni hub.
0: A nebo, nebo takový to listí, takový to, ta vůně
1: toho. Ta vůně toho, jo. Měli jsme tam taky bramboračku, měli jsme tam skořicový šneka, latte, burčák, pumpkin spice latte, to jsou všechno dneska ty trendy, jako dýmá polívka. To je další, jako
0: skvělá vůně. Chutná, ale.
1: A já se přiznám, že jsem si už doma nazdobila podzimně interiér. Máme to tam takový, a teď si vlastně uvědomíš, jak už se člověk začíná jako zakuklávat zpátky, zakuklovat.
0: No já jsem
1: a teď tam dáš ty svíčky.
0: No, já se musí zakuklávám, protože my bydlíme v paneláku v Teplicích a nám furt netopí, takže my tam máme 17 stupňů, jo. Takže já jsem opravdu chodící kukla.
1: Ty se budeš těšit na nejlepší podzimní vůni topení.
0: No.
1: Takový to, že ty to pustěj. Hele, vyhrál takhle, přátelé, souboj podzimních vůní vyhrál jablečný štrůdl, což je taková klasika. Já ho teda miluju, má maminka dělá nejlepší, zdraví maminku. Nikdo nemá lepší štrůdl než moje maminka.
0: Zdravíme maminku. Hele, Lucí, a řekni mi prosím tě, a ten štrůdl děláte, nebo dělá maminka i s těma rozinkama, nebo s jakýma oříškama?
1: Ne, ořechy nemám ráda.
0: Ne, ale rozinky.
1: Rozinky, spousta jablíček. A možná vás teďka inspirovali, ať si hezky na ten prodloužený víkend můžete doma udělat takovouhle mňamku, jako jablečný štrůdl a já jdu zavolat mámě, jo? Protože prostě bych si ho taky dala.
0: A já bych si ten štrůdl taky mohla udělat, jo. A aspoň bych si trošku zatopila, viď?
1: Ty jsi udělal nějaký horký čaj pořádně,
0: jo,
1: když vám tam svařák. V těch replicích netopěj. Svařák, taky dobrá vůně.
0: Přesně.
1: Tak na zdraví, přátelé.
0: Na zdravíčko, krásný pátek.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: trenirkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
10: No to není možný.
9: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
11: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat.

0: užiť si atmosféru akce a zastaviť sa u expozície Okim. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
1: Okim.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: to zvoní Zitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, přátelé, to tak celý měsíc jsme rozdávali dohromady 100 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní. No a dneska bylo to největší, finálovej, úplně poslední den, kdy jsme vezli peníze k vám. A dneska, přátelé, to bylo 50 000 korun.
2: 50 000 korun.
1: Pojďme se podívat na finále Šárky, které jsme 50 000 korun vezli, jak to dopadlo.
2: Jdeme si to poslechnout.
3: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: No, ty to štěně.
3: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
4: Vy jste nám měli takovou radou?
3: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
1: Tak 50 000 rozdáno, slyšeli jste to, paní Šárka dneska měla krásný pátek, tomu říkám, opravdu se ráno probudit v 7 hodin 10 minut a někdo ti takhle dá do ruky 50 000, no někdo, Hit Radio Nord Music, my to zkrátka umíme, my vám chceme dělat radost, Šárce se to povedlo, říkám si, co si za těch 50 000 korun můžete koupit, ale my jsme to včera zmiňovali, bylo 24. září, dneska 25, to znamená za 3 měsíce Vánoce. Hele, no, tak to je.
2: A hned je to inspirace a tip pro Šárku.
1: Tak, hele, a hned ví, co má dělat.
2: Tak, přesně. A bude to pryč na to tato.
1: Každopádně samozřejmě Šárce, obrovská gratulace od nás, 50 000 korun je jich. No a vy nesmutněte, protože samozřejmě Hit Radio Nord Music, my jsme tady štědří a určitě s námi budou další a další nový a nový soutěže, takže zůstaň s námi, blahopřejeme a vy ostatní,
2: buďte nám věrni,
1: tak i přesto, že to nikdy nedopadne, ale štěstí je ta krásná a přepichová věc. Ale prachy, ty si za ně nekoupíš.
2: No, to... no nic, necháme to povolanějším, že? Backstreet Boys, Hit Radio Nord Music, Every Bobby. Yeah.

0: Minuta po 11:45. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray.
1: Lucka Schläger. Lucka Schläger, Katka Sekalová, přejeme vám krásný konec vlastně pracovního týdne, protože čeká nás prodloužený víkend.
0: My máme konec, já myslím, že oni ještě možná nemají.
1: A ten my máme rádi a my vám přejeme šťastný konec. Ať už, hele, to tak utíká, to odcejpá prostě. Dneska to odcejpá všem.
0: A Lucie, já jsem se tě ještě chtěla zeptat, prosím tě, já tady koukám na ty naše poznámky a tady je napsáno Kačka letí, ty se mě chceš zbavit, jako kam mám letět, tak už mám jít dopryč?
1: A leď. No ne, přiznej se, že letíš.
0: No,
1: tady přátelé, tady se mají všichni dobře. Dan odletěl mi do Chorvatska na dovolenou, Dan Rakacký.
0: Ten je nezvěstný.
1: Ten je nezvěstný, protože včera mi Dan Rakacký volal z letiště. Byl úplně na mol.
0: Ne.
1: Úplně důl.
0: Ne.
1: A já Danečku. A on, mělo nám to letět ve 12:20. Ale posunuli nám to na 14:20. A říkám, Dane, prosím tě, už nepi, nebo vás nepustějí do letadla. No. Doteď se mi neozval. Takže já doufám, že je živý a zdravý, a že někde nesedí někde v báni. Ale
0: já se ti ozvu. Já tolik chlastat nebudu. Nám to letí už 6 ráno, prosím tě. Letíme na tři noci do Španělska, protože nám v bytě netopí, tak se tam letíme trošku
1: ohřát. Tak se jdete ohřát.
0: Jo, jo.
1: A pokud jste prostě úplně normální lidi, tak jako já z masa a kostí a zůstáváte v Ústeckém kraji.
0: Tak jděte do Litvínova na bruslení.
1: Tak jděte do Litvínova na veřejným bruslení, dneska na hokej ze Spartou. Užijte si krásný víkend, samozřejmě dělejte, co chcete, bavte se, mějte
0: a smějte se
1: rádi. A smějte se, přesně tak. A my se na vás těšíme zase.
0: Někdy.
1: Zase ne? Zase ve středu.
0: Ve středu a jo, a bude host. A to si řekneme příští týden. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
11: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Teplicích v ulici U zámku vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků, počítejte tam s omezením. A v Teplicích je další nehoda, dvě auta se srazila na Masarykově třídě, i tady počítejte s omezením provozu a taky s menším zdržením. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vládu Andreje Babiše čeká hlasování o nedůvěře. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Sněmovna se k hlasování sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Babišův kabinet pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Středočeské vodárny provádí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé vodu nemají pít ani používat k vaření. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
11: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
10: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. A teď ještě něco z regionu.
2: Chomutov obsadili filmaři. Na sídlišti na Borku v Jirkově a v přilehlém Chomutově právě vzniká celovečerní hraný film Moje malá Vik. Za kamerou stojí dokumentaristka Rozálie Kohoutová a před kameru si stoupli i místní obyvatelé. Štáb stráví v Ústeckém kraji celkem 35 natáčecích dní. Do kin dorazí film příští rok na podzim.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
2: Na severu Čech nás odpoledne čeká oblačno až zataženo, taky s možností přehánky. Nejvyšší teploty se budou dneska pohybovat mezi 14 až 17 stupni.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Nádherný pátek přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, poslední oběd v tomto týdnu, pracovní oběd v tom pracovním týdnu a zároveň poslední srdcovky v tomto týdnu. Tak si pojďme udělat takovou malou páteční diskotéku. Ano, Music is what I'm living for, rok 1994, ačkoliv to je rok vydání tohoto singlu, ale rok předtím už Tahle píseň vyšla na debutovém albu, tedy na prvním CDčku DJ Boba. Tohle je srdcovka číslo jedna.
14: Jo.

0: král 90-kových diskoték DJ Bobo s hitem Everybody. Srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Když už jsem tady naťukl debutovou desku, to znamená tedy tu první, úplně historicky první desku DJ Boba, na které vyšlo právě i Everybody, tak pojďme na další debutové věci a tentokrát si dáme úplně první single skupiny Evanescence. Bring Me To Life, je to rok 2003, už je to opravdu fakt dávno. Mimochodem v roce 2003 tady u nás v Česku proběhla referendum o vstupu do Evropské unie. Jenom pro zajímavost.

0: Jak slyšíte, tak v dnešních srdcovkách jsme zabrousili taky do trošku jiných vod. Tohle jsou Bad Boys Blue, World Without You. Další srdcovka na Hit Radio. Tentokrát už s pořadovým číslem 3, je to možný?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To nám to utíká, tak si dáme čtvrtou srdcovku. Včera byl podzim, dneska nám začíná babí léto, a tak si dáme letní srdcovku. Mám tady pro vás zpívajícího herce, nebo možná hrajícího zpěváka, u něj těžko říct, tak i tak věřím, že vás to bude bavit, protože tenhle hit, jak uslyšíte, je definicí pohody, jako když si po dobrým obědě rozepnete knoflíku kalhot. Will Smith, Miami, srdcovka číslo 4.

0: pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Scream and Shout Will.i.am a Britney Spears. Jak mi tady teď přišlo na WhatsApp Hitrádia 777937777. Tak je tady napsáno, tohle byla super vystřelovačka na parket. Vystřelovačka na parket, to jsem nikdy neslyšel, tohle slovní spojení. Vystřelovačka, ale jsem rád, že jsme si dali i tady u nás na Hitrádiu. Máte vy nějakou vaši oblíbenou vystřelovačku na parket, když máme ten pátek? Dejte vědět, 777937777, tu vaši oblíbenou vystřelovačku na parket si dáme už za chvíli, čeká nás srdcovka na přání.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu

0: Dávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
9: A Krhut se přidává, hoj.
8: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
9: Přeježděný vztah 3.11.
8: Lístky najdete na ticketportal.cz.
9: Tak googli, kupuj a přijď.
10: Yeah, yeah, yeah. Jen si duši nepořeš.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
14: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 31 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jestli tady akorát píše Veronika, jestli bych mohl zahrát Taylor Swift pro kolegyně Lenku, která dneska sice přišla do práce, ale duši je úplně jinde, protože Taylor Swift vydala novou písničku. Tak Lenko, sundej na chvilku sluchátka, aby si to mohla tak jako užít. No tak to je moc hezký. Tu novinku já tady nemám, přeci jen jsou to srdcovky, takže novinky mi tady teď nehrajeme, ale třeba za, nevím, 10 let, tak si zrovna tu novinku Pacient Nula, která se tak jmenuje, a nebo ne, to není Pacient Nula vlastně, ne? Teď nad tím přemýšlím, možná je to... No nevím, musím se na to podívat. Každopádně pojďme teď na to nejzásadnější. A to je samozřejmě srdcovka na vaše přání. Něco, co známe, co se hrávalo už před 10, 15, 20, možná i 30 lety. Lenka tak ta si píše, ahoj, tak nějak marně pátrám, když jsem naposledy pořádně zapařila. A vyskočila mi v hlavě tahle písnička Sonic It Feels So Good. Bože, to byly časy. Prosím, vrať mě zpátky. Na diskotéky, na komunikaci s očí do očí, na klid a na opravdu reálný rande. No tak tady je reálný rande. Nic po sociálních sítích. Sonic na Hit Rádiu.

0: Long Together na Hit Radio ve 12 hodin 41 minut, pohodový pátek, vlastně poslední zářijový pátek, vám přeje Jirka Pelnář. Srdcovky jsou pro dnešek za námi, čeká nás prodloužený víkend, takže další srdcovky až v úterý, tak doufám, že jste si je dneska užili. Samozřejmě, že pokud byste si chtěli dát ještě trošku větší dávku hitů z 80. 90., tak doporučuji, poslouchejte večer Hit Radio, protože mezi 18. a 21. hodinou tak vás čekají 3 hodinky v rámci našeho pořadu Hit Radio Klasik, kde přesně tyhle nádherný klasiky, které se kdysi dávno hrávaly, uslyšíte. Za chviličko nejnovější zprávy, do té doby například Kelly Clarkson, taky Kamarád Be Mine, tak buďte s námi.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
9: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Svět není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio krátce před 13 hodinou. Za chviličku nejnovější zprávy, ve kterých se vydáme i do světa sportu, protože naši lvíčata, to znamená hráči do 21 let, tak zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na Euro do 21 let v příštím roce. Máme pro vás aktuální informace, budeme se trošičku věnovat i tomu fotbalu, takové jako příjemné páteční téma. No a samozřejmě, že pro vás máme i aktuální informace od nás, co se děje, a dokonce se budeme maličko věnovat i tématu zásah na Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržení několika osob. No, za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Ústí nad Labem ve Všebořické ulici došlo k nehodě dvou osobáků, tak projíždějte s opatrností. A na D8 mezi 18. a 48. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany probíhá v levém pruhu prohlídka a měření vozovky, tak i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
8: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
12: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace včera zjistili ve vodojemu odolená voda. Vodárny se kvůli kontaminaci obrátili také na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Zatím nikoho neobvinila. Zásah proběhl včera v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických společnostech, informoval zdravotnický deník. Podle serveru zásah souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Čeští fotbalisté do 21 let dneska v Ázerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Lvíčata po duelu s Ázerbajdžánem přivítají doma Bulharsko a kvalifikaci zakončí zápasem v Portugalsku. A teď ještě něco z regionu.
1: Ústecký kraj připravuje novou výjezdovou základnu záchranky v Litvínově. Stavba má stát 96 milionů korun. Až 85% nákladů by mohla pokrýt evropská dotace. Současné prostory v poliklinice už záchranářům kapacitně ani technicky nevyhovují. Zahájení stavby kraj předpokládá v roce 2028.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Páteční odpoledne nabídne na severu Čech oblačnou až zataženou oblohu, objevit se může i přeháňka. Teploty se budou pohybovat maximálně mezi 14 až 17 stupňů.
14: Hit Radio.
10: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne nám pokračuje dál, přeju pohodový den. Je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože skupina MIG 21 vyráží na podzimní turné. Podzim 26 se jmenuje jejich tur. No a po dvou dlouhých letech tak vydávají taky nový single. Ten nový single tady mám pro vás připravený, dáme si ho za chviličku. Ještě předtím Lady Gaga a tohle jsou Miraj, Zitem tenkrát. Tak užívejte pátek s Hit Radiem i s Jirkou.

Lady Gaga na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio a to v ten pravý čas, protože právě teď je před námi premiéra nejnovějšího singlu od skupiny MIG 21. Tenhle singl vychází po dlouhých dvou letech. Po dlouhých dvou letech od posledního singlu. A je to píseň, která je velmi tajemná. Alespoň když se ptali frontmana skupiny MIG 21 Jirky Macháčka, o čem píseň je, tak ji popsal trošku tajemně a metaforicky, budu citovat, je to vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni. Je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No, zkrátka, dobře, je to o lásce. Je to o lásce, jak jinak. A je to taková malá pozvánka na podzimní turné, které začíná 9. října. MIG 21 vyráží do měst, my se na to těšíme strašně moc. Začínají v Ostravě, budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valašský Meziříčí, Olomouc a skončí třemi koncerty v pražském Lucerna Music Baru a to 24, 25 a 26 listopad. To je úplný samotný závěr, takže od října až do listopadu podzim je tentokrát v barvách MIG 21 a teď na Hit Rádiu premiéra nejnovějšího singlu, který se jmenuje Nestála. Tak si užijte. Zítra je MIG 21.

0: trocha romantiky a grindy než v pátek. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Za chviličku taky Green Day, tím, že je pátek a kdyby náhodou jste se cítili na to, že byste večer mohli někam vyrazit a zapařit jako za mladá, tak nebude chybět ani šabuzy. A vzhledem k tomu, že už nám je, kolik nám je, tak většinou potom sobota, neděle i pondělí, protože teď už to netrvá jeden den, ale většinou 2 až 3, zapleť vám, že v pondělí je státní svátek, tak většinou ty další dny na to bývají komplikované. A tak si dáme Avril Lavigne Hit Complicated už za chviličku. No a připomeneme si, jak to vypadalo dneska ráno, protože my jsme vám dneska ráno rozdali 50 tisíc korun v naší hře Kdo pak to zvoní. To všechno nás čeká za chvilku.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarou 125 gramů, 2 druhy od 2 kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
20: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šabuzy na Hit Rádiu ve 13 hodin 36 minut. Dneska je ten den, kdy se to opravdu stalo. Ráno snídaně šampionů zazvonila, někdo z vás otevřel a vyhrál 50 tisíc. Přesně tak to bylo. Jak to probíhalo, to si pojďme připomenout právě teď.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to bych to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
2: Jo!
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: Ano, opravdu naše snídaně šampionů stálo za dveřmi a dnes jsme udělali 50 tisícovou radost. No a tím nekončíme samozřejmě. Chystáme pro vás další lahůdky. Tak buďte s námi. Ahoj.

0: Shakira na Hit Rádiu, je 13 hodin 45 minut. Dneska tak je zajímavý den, protože dneska mají narozeniny volné soboty. Jdete zítra do práce? Ne? No tak víme, komu za to můžeme poděkovat, protože je to přesně 100 let, kdy jeden chlap v Detroitu rozhodl, že v sobotu prostě nebudeme chodit do práce. Byl to Henry Ford a ten tehdy zavedl 5denní pracovní den a 8hodinovou směnu. Mít stroj času, tak se vrátíme zpátky, buď mu poděkujeme, anebo mu řekneme, že bychom potřebovali 4denní pracovní týden. Že těch 5 dní je možná někdy až zbytečně moc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
18: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
21: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
22: Když jde o zdraví.
20: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
21: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: hádaj.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Noční tempo nám na Hitrádiu udávala Zara Larsson, je 13.58, před námi nejnovější zprávy. Ještě předtím, než pustíme Dominika ke slovu, tak se samozřejmě taky podíváme na aktuální dopravu, jak se teď jezdí tady u nás v Česku, tak pojďme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Litoměřicích je uzavřená křižovatka ulic Nerudova a Nezvalova, probíhají tu stavební práce. A pozor, dneska dávejte na dálnici D7 na 50. kilometru směrem od Chomutova na Prahu, probíhá Ukrajinice úklid a čištění vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci, je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci agentura doporučuje také aktualizovat samotný doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zažívací potíže má zhruba 250 dětí a dospělých, přibližně 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean King nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzas-Maneiro 7-5, 6-4. Postup do finále může spečetit ve druhé dvouhře Linda Nosková. Jejíž soupeřkou je teď Kristýna Bukša. A teď ještě něco z regionu.
1: U Šluknova vyrostla nová rozhledna, nejsevernější v Česku. Na kopci Jitrovník u Šluknova najdeme novou 31 metrů vysokou věž, která navazuje na svou dřevěnou předchůdkyni z konce 19. století. Za pěkného počasí z ní můžeme dohlédnout až na Sněžku i na Klínovec. Slavnostní otevření rozhledny proběhne v sobotu.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Odpolední teploty se na severu Čech budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni a bude oblačno až zataženo. Zítra pak slunečno a teploty kolem 20.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové odpoledne přeju, pokud máte dneska narozeniny, tak sfoukněte nějakou svíčku večer, něco hezkého si přejte a věřte, že nebudete slavit sami, protože dneska má narozeniny taky zpěvačka Leny a Leny právě dnes vydává svou novou desku. Byla hostem u mě ve vysílání v tomto týdnu, povídali jsme si o nové desce, pouštěli jsme si taky i některé nejnovější věci. Zároveň také dneska také k jejich horké novince duetu, kterou, který naspívala se zpěvačkou Anabel, tak vychází i dneska videoklip. No a když jsme si tak s Leny povídali, tak jsme vlastně zavzpomínali i na tu dobu, kdy například dělala předskokanku legendárním Imagine Dragons. To nejlepší z rozhovoru už brzy uvidíte a uslyšíte taky na našich sociálních sítích. No a když už je řeč o Imagine Dragons, tak se dáme i teď tady na Hit Radio na začátku další odpolední hodiny. Hit Radio.

Soren, Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Nás nečeká naprosto obyčejný víkend, ale naopak čeká nás neobyčejný, krásný, prodloužený víkend. V pondělí je státní svátek, no a protože je to ten svátek, kdy jsou zavřené i velké obchody, potraviny, nákupní centra a tak dále, no tak se dá očekávat, že dneska odpoledne bude úplná apokalypsa v nákupních centrech. Tak pokud tam dneska míříte, hodně štěstí. Snad to bude mít šťastný konec. Mika, happy ending, už za chviličku, teď Damiano David.

0: Hezký pátek.
1: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
2: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Tak co rande?
15: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
14: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
15: A léčba.
14: Terapie módou. Jdeme!
16: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
18: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na severu Čech.
1: A upomínka. Za chvíli startuje odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským.
2: Hurá!
1: Budeme se bavit a budeme si hrát.
2: Pojďte, pane, budeme si hrát.
1: Začínáme ve tři.
0: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.

0: Nastavy věci 90. let a v Princeznách, to je taková malá ochutnávka toho, na co se opět můžete těšit po prodlouženém víkendu tady na Hit Radio ve 12 hodin v pravé poledne. V úterý se spolu opět uslyšíme a v úterý ve 12 opět srdcovky na Hit Radio. Vaše oblíbený pořad, vaše oblíbená půlhodinka, 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Těším se na to moc. Úterý do té doby, tak užívejte prodloužený víkend. Pokud vyrazíte taky na fotbal, fandit českému národnímu týmu, tak se na vás budu těšit na stadionu. A pokud budete mít cestu kolem, tak třeba v neděli, dokonce budu i ve fanparku, který tam bude v průběhu komplet celé doby, to znamená od sobotního zápasu až do toho úterního. Tak se smějte, užijte si víkend a v úterý ahoj!
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Not Music 777-999-958. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis za severu Čech a bohužel samý špatný zprávy pro severočeský řidiče. Pokud jste právě za volantem, tak za prvé pozor v Litoměřících, konkrétně v ulici na Valech, na křižovatce s Daliborovou. Srazili se tam dva osobáky a určitě se tady zdržíte. Za druhé pozor na trase z Teplic na Ústí nad Labem u Chlumce. Tam pro změnu havarovalo osobní auto s nákladňákem a i tady počítejte, že se zdržíte. Za třetí pozor na příjezd do Chomutova od Karlových Varů u Globusu, tam se střetlo osobní auto s nákladňákem, takže i tady se zdržíte. No a do čtveřice všeho špatného v Ústí nad Labem v ulici u Panského Dvora došlo ke srážce dvou osobáků. Vidíte sami, že to páteční odpoledne se nám za volantem vůbec nedaří, takže pomalu a opatrně, ať si neskazíte to volno, co je před náma. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák, 73-letý český turista, nouzově přenocoval v horské oblasti západních Tater na Slovensku. Muž dnes ráno kontaktoval horskou službu, která po něm pátrala. Byl bez zranění a pomoc nepotřeboval. Horská služba varuje, aby turisté počítali s časnějším západem slunce. Cestovní ruch je důležitou součástí české ekonomiky. Jeho význam připomene Světový den cestovního ruchu, který letos připadá na tuto neděli. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité odvětví dál rozvíjet.
11: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
10: Delší pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přináší větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve farmaceutických společnostech. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Tak, jak to dneska začalo, tak to i skončí. Neboli podle meteorologů bude celý pátek na severu Čech většinou oblačný a na teploměrech 13 až 18 stupňů. Nicméně pak už je před náma to prodloužený volno a v sobotu, v neděli i v pondělí počasí jak přes kopírák. To znamená, většinou bude svítit sluníčko, občas nějaký ten mráček, každopádně to bude beze srážek a na teploměrech 17 až 22.
9: Hit Radio Nord Music.
0: A my jdeme na to. Je pátek 25. září, 15.03 na hodinách a právě startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Přátelé, já doufám, že vám už padla, že vám už začalo to prodloužený volno. Tak si užijte sobotu, neděli i pondělí a ode mě první hity hned na úvod.

Skript a Velajem v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a přátelé, jsme ve finále. Před malinkou chvilinkou se to povedlo a české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Wow. Pokud jste si taky pořád ještě na ten název úplně nezvykli, tak já to přeložím do češtiny. České tenistky před malinkou chvilinkou postoupily do finále bývalýho Fed Cupu. To je taková ta soutěž, kde tenisti nehrajou každý sám za sebe, ale kde všichni reprezentují tu svoji zemi. To znamená, dneska se ty nejlepší český holky dali zase dohromady a povedlo se. Už tenhle týden jsme ve čtvrtfinále vyřadili Velkou Británii, dneska jsme si to v semifinále rozdali se Španělkama a obě finalistky Wimbledonu válely. Jak Kája Muchová, tak Linda Nosková zvládly svoje zápasy a to znamená, že jsme i Španělky vyřadili. Takže po 8 letech si zase zahrajeme finále poháru Billie Jean Kingové a teď už jenom čekáme na soupeře. Já myslím, že je to jasný důkaz, jak se českému tenisu v poslední době daří, ať už to jsou chlapy nebo ženský. Máme fantastické výsledky, vyřazujeme ty nejlepší týmy na světě a teď by to chtěl jenom potvrdit v neděli tou třešínkou na dortu. Kéžby. To vítězství v poháru Billie Jean Kingové je strašně blízko, takže dámy a pánové, jestli dovolíte, ten další hit je pro český tenistky, ať to v neděli zvládnou. Poetika a blíž.

0: s váma padla na Hit Radio Not Music. A já se ptám, už to vypuklo? Už se poprali? A zbyly vůbec nějaký nákupní košíky? Ano, přátelé, neptám se náhodou. Je pátek, je po školním i pracovním týdnu, takže následují ty klasický velký nákupy. Ovšem ten dnešní je neklasický. Je neklasický v tom, že nebudem nakupovat na dva dny, ale hned na tři dny, protože je volno i v pondělí. A navíc je to ten státní svátek, kdy je nařízeno, aby všude bylo zavřeno. Člověk si to sice nepamatuje, pokaždý se musí kouknout na internet, aby zjistil, jak to je nebo ne, protože zavíračky o svátcích nemají u nás absolutně žádnou logiku, ale tenhle je prostě ten zavřený. Takže přátelé, počítejte s tím, že dneska odpoledne budou nákupáky praskat ve švech, ale vy to dáte, vy si to volno neskazíte. Pohoda, klídek a tabáček, jak zpívá kapela Činasky, a do toho Don't Worry už za chvilku. Dáme si Leony, Vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
16: A Krhut se přidává, hoj.
15: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
16: Přeježděný vztah 3.11.
15: Lístky najdete na ticketportal.cz.
16: Tak googli, kupuj a přijď.
17: Jen si duši nepořeš.
18: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
23: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes.
0: Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským a společně s náma Swedish House Mafia. Přeju nádherné páteční odpoledne vám všem na severu Čech. Já doufám, že ten pátek stojí za to, protože co si budem povídat, když je před náma ta vidina volna, tak ono to jde všechno tak nějak líp, že jo? Každopádně, jestli ten dnešek byl pro někoho doslova a do písmene šťastným dnem, tak si troufám říct, že je to naše posluchačka Šárka.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já, no ty to štěně.
1: To je štěňátko, teď je vyšší než Jasmin.
2: Jste nám mluvili takovou radu?
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: A už je to uděláno, už je to hotovo. Přátelé, dneska ráno slavnostně skončila naše zářijová soutěž. Kdo pak to zvoní? Soutěž, kde jsme si na závěr nechali tu vyvoněnou částku 50 tisíc korun. Stačilo s náma rád, stačilo se zaregistrovat na našem webu a pak čekat, jestli v 7.10 nezazvoníme právě na vaše dveře. To se dneska stalo Šárce, ta nám

podle pravidel do minuty stihla otevřít a to znamená, že vyhrála tu ránu na závěr, tedy 50 tisíc korun. Tak Šárko, ještě jednou obrovská gratulace a vám všem ostatním obrovský dík za účast, protože přátelé, těch registrací, to byl, dá se říct, doslova do písmene rekordní počet. Díky moc, že nás ladíte, díky moc, že nás posloucháte a díky moc, že jste hráli s náma. Škoda, že pro vás všechny nemám nějaký prašule. Mám tady ještě nějaký diamanty teda. Co? Od Riany. Pokud berete, tady jsou.

0: Ve 3:15 One Republic vpadla na Hit Radio Not Music a já gratuluju všem, kterým se zrovna teď něco povedlo. Třeba jste našli před barákem volný parkovací místo. Já vím, že je to blbost, ale člověk by se měl každý den radovat i z těch největších maličkostí, protože nikdy nevíte, co nám osud nachystal na zítřek. Důkazem budíš kytarista kapely Miraj Tomáš Javůrek, který si taky užíval života, co to šlo právě se svojí kapelou a najednou z ničeho nic před létem zjistil, že má zhoubný nádor. Takže kytaristu museli okamžitě operovat, následně během léta podstupoval chemoterapii, což už teďka víme, že byl taky důvod, proč s kapelou nekoncertoval. No a podle posledních informací by mělo být všechno na dobrý cestě a Tomáš by se nakonec měl uzdravit. Takže Tomášovi samozřejmě držíme palce a vám všem hodně zdraví. Musím se nadechnout. No a když Miraj, tak za chvilku je u nás a společně s nima zlatá slavice Eva Farná. Vzpomeneš si na Hit Radio Not Music.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
13: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
12: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí. atrakcí.
13: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
14: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

máme, panečku, energie a dobrý nálady k tomu. To by mohla být i mě hymna na pátek. Sweet Caroline vpadla na Hit Radio Not Music. Mimochodem, je to vlastně i krasobruslařská hymna. Teda pokud jste viděli film Nepela. Film Nepela, to je film o Ondreji Nepelovi, což byl československý krasobruslař, byl výborný, byl skvělý, byl báječný. No a právě o něm natočili film, ve kterém hlavní roli hraje mladý Josef Trojan. Ten hraje toho krasobruslaře a jestli v tom filmu nějakou písničku miluje a jestli na nějakou písničku chce bruslit a chce zažít tu pravou krasobruslařskou show, tak je to právě Sweet Caroline. Tak pokud jste neviděli, klidně si dejte, vůbec to není špatný. Každopádně za chvilku hymna všech fotbalistů. Shakira a Vaka Vaka, tedy hymna, která patří k mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 v Jihoafrické republice. Tak tady ji máte a za chvilku doprava, která se nám zase zkomplikovala.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, opravdu pozor, dneska odpoledne se nám ale vůbec nedaří. Na trase z Teplic na Ústí nad Labem u Chlumce havarovalo osobní auto s nákladňákem, takže počítejte se stržením a silným provozem. Dále v Litoměřicích v ulici na Valech na křižovatce s Daliborovou, tady se pro změnu srazily dva osobáky, i tady je provoz omezený. V Děčíně v Benešovské ulici u autoservisu, tam se také srazily dvě osobní auta a i tady se zdržíte. A pak hlášení z dálnice D8, kde na 91. kilometru směrem od Prahy na Drážďany stojí nepojízdní auto. Tak jenom pozor, ať do něj nevrazíte. Já vím, že je před náma volno, já vím, že už se všichni těšíme domů, ale spěchejte pomalu, ať si pak to volno taky ještě užijete. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pondělí 28. září slaví Česko Den české státnosti. Státní svátek je jedním z dnů, kde mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Zákon ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze 3 testovaných vzorků.
10: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Stát vybral v srpnu na mýtném více než 1,5 miliardy korun, meziročně o 5% více. Od začátku roku se na mýtném vybralo přes 13 miliard, což je proti loňsku o 5,2% více. Většinu částky zaplatila vozidla nad 3,5 tuny za jízdu na dálnici. No a české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristýnou Buxaovou ve 2 setech.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Dneska od rána až do večera na severu Čech většinou oblačná obloha a na teploměrech 13 až 18. Berme to tak, že se počasí šetří a chystá se na to prodloužený volno, který je před náma. Protože od soboty až do pondělí si pak na severu Čech budeme užívat většinou sluníčko, občas nějakej ten mráček, každopádně bez deště a příjemný teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Nord Music.
0: A pokračujeme. Pátek 25. září 16.04 a dál s váma odpolední šoupadla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. A teď trošku zavzpomínáme. Zavřete oči a vzpomeňte, co jsme dělali, když začínalo pátek odpoledne volno. Party, pařby, diskotéky a na každém parketu musel být i Gigi D'Agostino.

odstartovalo a k tomu vám hraje i odpolední show Padla na Hit Radio Nerd Music. Tak krásnej pátek všem. Jak vlastně s tím volnem naložíte, přátelé? Těch možností je bambilion, samozřejmě, a je to na každém z nás. Každopádně, kdybyste chtěli dát do placu nějaký tip, žádný problém. Doporučuji například zítra josefínský slavnosti v Terezíně, protože to je prostě kus historie, který se úplně nevidí každý den, který je dobrý si připomínat a hlavně, který je fakt atraktivní podívaná. Terezín se totiž zítra zase vrátí do těch starých časů. Ulice má, budou pochodovat ty vojáci v pestrých uniformách, z hrade budou znít povely a samozřejmě v pevnosti bude slyšet rachot děl. Prostě bude to velký, tak kdybyste měli zájem zítra josefínský slavnosti v Terezíně. Kdybyste chtěli nějaký větší klídek, tak tady mám taky jeden typ do placu. Velkožernosecké vinobraní. To samo o sobě zní jako pořádný klídek a sklenička v ruce, co říkáte. Opět zítra celodenní program ve Velkých Žernosekách a samozřejmě čerstvý burčáček, lokální vínečko a zábava až do rána. No a kdybyste se potom týdnu potřebovali vyřádit teď, hned, tak taky žádný problém, protože v 17:30 začíná v Litvínově další hokej, přátelé. Přijede Sparta. A když se řekne v Litvínově Sparta, tak to je, když vytáhnete červený hadr na bejka. Takže myslím si, že to bude jiskřit jak na ledě, tak v ledišti. Každopádně, ať už si vyberete cokoliv, já vám přeju, abyste si ty 3 dny volna na severu Čech pořádně užili.

0: Ve čtvrt na pět Verona Endless Day v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a vy si možná lámete hlavu, co upíct na to prodloužený volno. Tak pozor, přátelé, právě nám na našich sociálních sítích skončila anketa, a to sice souboj podzimních chutí. Neboli která dobrota vám připomíná podzim. No a já už tady můžu oficiálně oznámit, že podle posluchačů Hit Radia Nord Music je tou největší podzimní dobrotou jablečný štrůdl. Jablečný štrůdl je, dámy a pánové, vítěz. Takže teď už víte, co upíct na víkend. No a my si budeme samozřejmě dál hrát už za chvilku Lady Gaga a Abracadabra v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
13: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
15: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme lesy nové generace.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Star Rockin, další hit v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Krásný páteční odpoledne. A jestli je ten pátek pro někoho jako fakt krásný, tak je to naše posluchačka Šárka. Už to asi víte, ale já to strašně rád ještě jednou připomenu. V naší soutěži Kdo pak to zvoní, která měla dneska poslední díl a kde jsme si na závěr nechali tu rekordní částku 50 000 korun, vyhrála nakonec Šárka, posluchačka, která byla překvapená, ale strašně šťastná. A my jsme ji samozřejmě hnedka po předání peněz přímo na místě, takzvaně v terénu, vyspovídali.
1: Paní Šárko, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Jaký jsou pocity? Vy už jste říkala, že jste to trošku už rozdejchala, ale já na vás vidím, že vždycky, když si jako vzpomenete, že opravdu máte 50 000 jako v kapse takhle při pátečku, takže vždycky přijde takový to, je to není možný.
2: Jo, je to úplný velký wow. Já tomu nevěřím, já jsem nikdy nic fakt nevyhrála.
3: No vy jste tady mezi řečí mimo vstup říkala, že vás ani nenapadlo se přihlásit původně. Tak
2: původně ne.
3: Jak to vzniklo nakonec?
2: No, jsme takhle večer koukali na telku a jsem si vzpomněla, že tady probíhá nějaká soutěž na rádiu a říkám si, tak já se na to kouknu a koukla jsem na webovky a udělala jsem to.
3: Kdybyste si měla pořídit za ty penízky krásný, za těch 50 000 korun, nějaký tři věci, s tím, že jedna by mohla být nějaká praktická, druhá třeba pro vás přímo a třetí pro rodinu, tak co by to bylo?
2: Ty brďo, tak praktická Krav Maga, teď budu platit Krav Magu pro malý home, pro sebe. Já nic nepotřebuji lidi, já mám úplně všechno, já jsem spokojená. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána.
0: No, a z peněz nezbyde nic. Každopádně, Šárce, ještě jednou obrovská gratulace a vám samozřejmě obrovský dík, že jste soutěžili s náma. A slibuju, že už teď tady pečeme novou soutěž na říjen na Hit Radio Not Music.

0: padla na Hit Radio Nord Music taky Kateřina Marie Tichá. Zatím jenom v rádiu, ale už v pondělí osobně s náma na severu Čech. Přátelé, v pondělí na státní svátek 28. září se totiž v Litvínově koná svatomichalská slavnost. To znamená slavnost, kde na náměstí míru bude spousta stánků, řemesel, dobrýho jídla, zábavy a samozřejmě taky hudby. No a právě o tu se postará Kateřina Marie Tichá. Takže kdybyste měli zájem slyšet jí zpívat naživo v pondělí v Litvínově na svatomichalské slavnosti. No a tady u nás už za chvilku Damiano David v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
16: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Pátek odpoledne vpadla na Hitrádiu Nerd Music taky James Arthur. A pozor, už po celý úplně nová Taylor Swift. Čerstvá, ještě teplá, počkejte si. Každopádně do celý stihneme třeba Morandy právě teď. Tak krásný odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Děčíně, v Benešovské ulici u autoservisu, srazili se tam dneska dva osobáky, tak než se to vyřeší, zpomalte a opatrně, ať to ještě víc neskomplikujete. Jinak šťastnou cestu a připomínám vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policie i strážníci by měli podle skupiny senátorů získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závazně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku. Tento týden jí předložili 20 senátorů. O prodlouženém víkendu nepojede pražské metro C. Omezení bude v úseku Pražské povstání a Chodov. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehko.
9: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Do plného provozu se metro na lince C vrátí od úterý 29. září od ranního výjezdu.
0: Cestující mohou po dobu omezení využít náhradní autobusovou dopravu XC. Milánské letiště Malpensa dnes oficiálně přijalo do názvu jméno bývalého italského premiéra Silvia Berlusconi. Nově nese název letiště Milano Malpensa Silvio Berlusconi, informovala agentura ANSA. Berlusconi zemřel ve věku 86 let v červnu 2023. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Přátelé, máme se na co těšit. Nejenom proto, že je před náma to prodloužený volno, ale i počasí se bude snažit. Dneska bylo sice ještě většinou oblačno a 13 až 18 stupňů, ale v sobotu, v neděli i v pondělí bude na obloze i sluníčko, občas nějaký ten mráček, každopádně bude to bez deště a na teploměrech příjemných 17 až 22 stupňů Celsia. Tak si to užijte.
7: Hit Radio North Music.
0: No a my jdeme na poslední společnou 60-minutovku, neboli je pátek 25. září, bylo 17.00 a s váma odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Jak řekla, tak udělala, neboli Taylor Swift slíbila v pátek fungl novej hit první po svatbě a stalo se. Tak jak to zní? Už za chvíli. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Padla, Hit Radio Nord Music a taky Gota a Kimbra. A pecka z roku 2011, tedy už 15 let stará. Ovšem pozor, teď jedna novinka. Novinka, na kterou čekal doslova do písmene celý svět. Novinka, kterou slíbila Taylor Swift a jak řekla, tak udělala. Taylor Swift se nám totiž vdala, což už teda žádná novinka není, to už celý svět dávno ví, ale všichni byli zvědaví, jaký to bude po svatbě. Bude makat, nebude makat, jak bude skládat, jak často bude skládat a bude to dobrý anebo špatný, bude mít vlastně inspiraci anebo už ne. Tak tohle všechno už můžeme schodit ze stolu, protože přátelé, na všechny otázky byly dodány odpovědi. Taylor Swift vydala skutečně první novinku o svatbě. První hit a myslím si, že jenom z té ukázky, kterou pro vás mám, všichni usoudíme, že to dál bude stát za to. Tady je, dámy a pánové, ochutnávka nové Taylor Swift Patient Zero.

co tomu říkáte. Mě to teda vzalo hnedka na první, musím říct. Je to fakt dobrý, fakt povedený. A jestliže Taylor Swift už dávno dobila světový hudební showbiznis a vlastně už nemá co dobíjet, tak je vidět, že neusnula na vavřínech, že svatba jí neuškodila a naopak dál od ní můžeme čekávat nádherný pecky. Takže těšte se na novinku od Taylor Swift Patient Zero a teď její Open.

0: Ve čtvrt na šest Imagine Dragons v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a jedním dechem dodávám, nelekejte se lístečku za stěračem, není to pokuta. To jenom politici zase vymýšlejí koniny. Přátelé, blížej se volby, to asi všichni víme, a politici už nevědí, jak na sebe upozornit, takže teďka vymysleli lístečky za stěrače. Ale bacha, ne nějaký reklamní leták, ale normálně klasická pokuta. Takže vám se prostě může stát, že přijdete k autu, vidíte lísteček za stěračem a říkáte si, ježišmarja, co jsem zase provedl a kolik to bude stát. A teprve, když ten lísteček vezmete do ruky, tak zjistíte, že to vlastně není pokuta, ale že je to vtípek od politiků, kteří se snaží, aby to vypadalo jako pokuta. Konkrétně se to teďka řeší v Českých Budějovicích. Lístečky motoristů Svobodných a Trikolory, kteří skutečně dávají řidičům za stěrače pokuty, na kterých je napsáno, zaplatíte nevyčíslitelnou pokutu. A to za to, že jste špatně zaparkovali svůj hlas v minulých volbách. Neboli napravte to tyhle volby a volte nás. Tak takovejhle vtípek si teďka dělají politici ze řidičů. Úplně si umím představit, že přijdu k tomu svýmu autu, vidím tam ten lísteček a málem mě trefí šlak. Zlatý předvolební guláše. To se aspoň člověk zadarmo najet.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho. Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
12: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
13: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
14: Tak co rande?
15: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
14: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
15: A léčba.
14: Terapie módou. Jdeme!
16: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
17: trenirkarna.cz
18: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
19: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Ale, něco se vám doma nezdá?
17: Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Nord Music, odpolední show padla za náma, kamarád, no a před náma 18. hodina, přátelé. Tedy hodina H. Hodina, kdy si vždycky dáváme ty legendární hity, ty pecky, který známe už od malička, ty pecky, na kterých jsme vyrůstali a ty pecky, který milujeme dodnes. No a protože je před náma to prodloužený volno, tak to teda dneska od 18 hodin rozjedeme se vší parádou. Ice MC. Bude taky legendární Sandra. A samozřejmě musí zaznít třeba i Ekvador. Takhle startuje prodloužený volno na Hit Radio Nord Music. Tak si to nenechte ujít od 18 hodin.

0: Mea Culpa. Další pecka v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Pecka, kterou si stoprocentně sprdla a hrdla, zpívá i posluchačka Šárka, protože tý je po dnešku do zpěvu. To je ta šťastlivkyně, která v soutěži Kdo pak to zvoní, vyhrála těch 50 tisíc korun. Jojo, soutěž skončila, nedá se nic dělat. Každopádně Šárce ještě jednou dodatečně gratulujem. Musím říct, že když nám šla dneska ráno otevřít, aby si převzala těch 50 tisíc korun a vedle ní stál ten pes, který je velký asi jako její barák, tak mi bylo okamžitě jasný, jak těch 50 tisíc dopadne. Ten pes je stoprocentně prožere a ještě budou muset koupit další žrádlo. Tak kdybyste to chtěli vidět na vlastní oči, samozřejmě finále naší soutěže Kdo pak to zvoní jsme i natočili a máme to na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, tak se můžete mrknout. Stejně tak tam najdete i naše speciální snídaně šampionů, kterou jsme dneska celou vysílali z auta, aby jsme Šárce osobně těch 50 tisíc odvezli. Hit Radio podtržítko Nord Music, tam to je. No a za chvilku si dáme Coldplay, co vy na to? Viva la vida! V odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě?
10: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Hit Radio Nord Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

The Sound of Silence je hit v odpolední show padla na Hit Radio North Music. No a na mě je, abych se rozloučil, protože to je pro tento týden všechno. Loučí se s váma Kamil Bílský, příští týden po dovolený už zase komplet i s Káťou Haplovou a vy si užijte to prodloužený volno. Tak v úterý ve 3, ahoj!

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor, dneska odpoledne na dálnici D8, a to konkrétně na 91. kilometru směrem od Prahy na Drážďany. Stojí tam totiž Ukrajince nepojízdné vozidlo, tak pozor, smráká se nám, ať do něj nevlítnete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 912.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Sněmovna se k němu sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Kabinet Andreje Babiše pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci. Je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci aplikace doporučuje agentura také aktualizovat samotný doklad. Automobilový koncern Volkswagen musí svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, a to kvůli možným problémům s řízením. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. A naše tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra naměříme na nejvýš 18 až 22, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 stupni, na horách většinou 12. Sobota má být převážně slunečná, zpočátku ojedinělé mlhy.
10: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a ano, opět se spolu vrhneme na cestování časem pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste ready, začínáme s ICMC.
11: Hit Radio.

John Lennon a Woman. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 10 minut po 6. hodině, pátek je tady. Doufám, že máte radost, že se těšíte, jo, víkend před námi. No a prosím vás, takhle, mít dva, respektive tři volný dny, to je super. Ale teď si představte, že jeden chlápek na firemní party v Číně vyhrál tam jako v rámci večírku na takový ruletě, vyhrál rok dovolený, placený dovolený. Rok, celý jeden rok. A mě zajímá, co byste dělali, kdybyste dostali rok placeného volna. Jak byste s tím časem naložili? Schválně 777-937-777, nebojte se popustit uzdu fantazii, jsem moc zvědavá, jak byste si takovejhle rok užili. K tomu jsou tu Nickelback. Never made-

0: Madonna Deeper and Deeper. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A já jsem se ptala, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Protože to je spousta času. Třeba Verča, tak ta by to využila velmi pracovně, to se mi líbí. Píše, konečně bych dodělala s přítelem barák a mohli bychom dodělat taky výběhy pro koně, kdybychom měli rok volna. To je skvělý nápad. No, přála bych vám, abyste taky vyhráli takhle rok placený dovolený jako jeden chlápek v Číně. Třeba Martin píše, já bych jel aspoň na půl roku na dovolenou. To by byla nádhera, ale manželka by mě asi nepustila. Martine, to si taky myslím. Tak si zkusme tu dovolenou spolu aspoň představit. Za chvíli k tomu třeba Europe nebo Janet Jackson.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
11: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle Show Europe a Kerry. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dámy a pánové, je to tady. Je to děsivý první sněhový vločky v Česku. Já teda nevím, jestli jsme to čekali takhle 25. září, ale stalo se. V Krkonoších už mají sníh. Jo, dobře, na Sněžce a na hřebenech. Ale i tak, teď to je šílený, jo. Prostě podzim a jaro, o to v podstatě přicházíme. Dalo se to čekat, říkali nám to, ale jo, vemte si, že pár dní zpátky, ještě plavky a teď, abychom vytahli rukavice, čepice, sněhule. No, je to děsivý. Každopádně tak máváme, zdravíme na Sněžku, doufáme samozřejmě, že nějaký ten sníh bude, pač už si ho moc nepamatujeme asi z těch let dávno minulých, tak uvidíme, kolik sněhu bude letos. Takhle, zítra už má být zase teplo a hezky, jo, tak uvidíme, jak letos dopadne sněhová nadílka. Každopádně, pokud jste milovníci sněhu, hele, začíná to dobře. A brzo. One more.

0: Naprosto fantastický song 10,000 Maniacs a Because the Night v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, zajímavá věc, jo, zvlášť pro milovníky kávy. Prosím vás, máme tady novou studii, a která říká, že lidi, kteří pijou 5 a víc šálků kávy denně, jo, tak mají údajně míň tělesného tuku, víc svalů a vyšší testosteron. To je zajímavý. Zajímalo by mě, čím to je, jestli jako, když pijete tolik kafe, tak nemáte čas jíst, což by možná skoro i dávalo smysl, ale hele, nevím, můžete to vyzkoušet, jo, 5 kafí denně a víc, to je tak možná teď si dát, co, ještě minimálně 1-2, no aspoň vydržíte ty nejlepší songy. Protože už za chvilku třeba Rick Astley a Never Gonna Give You Up, k tomu se přidá John Bon Jovi nebo Alicia Keys. Takže no, jedna pecka za druhou prostě.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Hezký večer, 7 hodina je tady, my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Teď Enrique Iglesias.

skvělej song. Guns N' Roses a November Rain právě teď v éteru Hit Rádia. No prosím vás, pokud máte dneska den blbec, což se může stát, tak nebojte, nejste v tom sami. Dokonce na to teďkom proběhl průzkum a údajně den, kdy se nedaří, jako vůbec nic, mají Češi podle tohohle průzkumu dvakrát až třikrát do roka. Mě by zajímalo, kde se ten průzkum dělal, koho se ptali. Jo, dokonce údajně jednomu ze 300 lidí se den blbec vyhnul absolutně. Já nevím, jo, jakože, jo, je fajn vědět, že v tom nejsme sami, ale dvakrát, třikrát do roka? Není to spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity právě teď Sandra a Indie Hit of the Night.

0: Jiří a Hard Knock Life. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pátek, doufám, že máte fantastický pátek a doufám, že v ideálním případě před sebou máte prodloužený víkend. V pondělí státní svátek, takhle. Jenom jediná, prosím vás, technická, v pátek budou velký obchody zavřený, jo. To znamená, že víkend bude v obchodech naprosto šílený, stává se to vždycky, když je na jeden den zavřeno, tak pokud náhodou budete vyrážet o víkendu do obchoďáku, vemte si, prosím vás, radši helmu a chrániče na kolena, jo. Budu držet pěstí, abyste to zvládli bez úhony a posílám k tomu další hity Modern Talking, Mariah Carey nebo The Colin.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

Modern Talky na Sherry Sherry Lady, posloucháte Hit Radio. Blíží se komunální volby a taky senátní volby, takhle, pojďme se shodnout, ať už je to za námi, jo, je to náročný, všechny ty kampaně a podobně, ale prosím vás, já jsem objevila velmi tematicky, že v roce 1917 vznikla taková jedna kouzelná knížka, jo, ta knížka se jmenuje, respektive deklaruje, že obsahuje všechny důvody, proč by ženy neměly volit. Aha, opravdu, opravdu existuje knížka s tímto titulem. Nebojte dámy, než se rozčílíte, nebo možná doufám i pánové, ta knížka je prázdná. Což je za mě naprosto jako vlastně dokonalý marketing, protože já bych byla přesně ten člověk, co si to v naprostém rozčílení koupí a pak se uklidní, protože je prázdná. Takže je to dobrý, jo? Takže normálně, hele, běžte volit, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat, abychom něco ovlivnili. A fuf, sklidníme tep, dáme si další hity, tohle jsou Safri Duo.

0: Britney Spears a Sometimes v éteru Hit Rádia. Krásný pátek vám všem, díky, že jste s námi. Mám tady jednu zajímavou myšlenku, jo. Pokud máte psa, všimli jste si někdy, že soužití se psem v podstatě znamená, že jenom neustále navzájem kontrolujete, co ten druhý žvíká? Jo, vy pravděpodobně proto, že čekáte, že žvíká něco, co žvíkat nemá, a on proto, že by chtěl žvíkat to, co žvíkáte vy, pokud je to k jídlu, že jo. Tak jenom vzpomeňte si na mě, až opět budete se psem navzájem pronásledovat po domě a zjišťovat, kdo co aktuálně žvíká. K tomu za chvilku Starship, taky Soundgarden nebo Planet Funk. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Krásný večer, je 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia.

French Affair právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer. A milovníci smažáků, pojďme se spojit a vyrážíme do Stonavy. Prosím vás, tam mají totiž teď novou smaženou mňaminu. Ano, smažený sýr, který je černý. Jakože wow, říkají mu havířský smažák, barva má připomínat hornickou historii regionu, což je vlastně hezký, jo. Nebojte, žádná chemie ani uhlí, opravdový, to by nebylo asi úplně ňaminkový, ale je to nějaký přírodní barvivo, no a prostě je ten smažák černý. Mně to přijde naprosto fantastický. Možná teda proto, že je to smažený sýr a já miluju smažák v jakýmkoliv podobě, ale jestli jste ho někdo měl už, dejte vědět. A pokud ne, no tak je jasný, kde se potkáme.

0: posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. Díky, že večer trávíte společně s námi, čtvrt na devět, doufám, že si užíváte tohle putování časem. Spolu si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a už za chvilku song, který znáte, mimo jiné z reklamy. Ano, jedna Venuše a Bananarama, taky Adiamus nebo Kate Resic, tak buďte s námi.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.

Life is too short, Kate Resit, jste s Hitrádiem, hezký večer. No prosím vás, v Praze teď proběhla naprosto unikátní událost, jo, kde si přišli na svý milovníci kyselýho. Abych to upřesnila, tak mimo jiné tam proběhla soutěž v pití láku od okurek. Naprosto fantastická událost, konečně to někoho napadlo. Jo, konečně jsou ty soutěže zajímavý, nějaký běhat sem a tam, přeskakovat překážky, ne, ale pít lák od okurek, naprosto dokonalý. Navíc my, co víme, že lák od okurek je doslova lék na všechno, tak trénujeme průběžně celý rok, že jo? Tak pokud jste letos nestihli, třeba to zvládneme příští rok. Další hity k tomu.

0: Ární Queen a Radio Gaga jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená jediné. Budu se s vámi pro dnešek loučit, užijte si krásný páteční večer. Pokud náhodou máte nějaký večírek, tak to nepřežeňte, ať vám zítra není blbě, případně si na mě vzpomeňte a dejte si ten lák od okurek, jo? Za chvilku vás čekají třeba Reddy Kirken. Připojí se Robert Miles nebo Fugees, tak se mějte krásně a ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Štěpánko Zub zdraví Litoměřice.
5: A Krhut se přidává, hoj.
4: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
5: Přeježděný vztah 3.11.
4: Lístky najdete na ticketportal.cz.
5: Tak googli, kupuj a přijď.
6: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, když se přijmou, jen si duši nepořeš.

0: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.